0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
9: Posloucháte Klasik Praha.

0: léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
1: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Ladíte Klasik Praha.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro. 2. června je lepší nechat umělecké dílo projít ve stavu ucházejícím nebo raději zamezit jeho zveřejnění. Důležité jsou pochopitelně i okolnosti, ale také osobnost určující osoby. Jak to dopadne, když je vzpurná a tvrdohlavá, uslyšíte v dnešním ranním vysílání. Přeji vám příjemný poslech.

Slyšeli jsme první část Mannheimské symfonie G-dur Jana Václava Antonína Stamice. Hrál nám novozélandský komorní orchestr pod vedením Donalda Armstronga. Máme 5 minut po 7. hodině 2. června. Za chvíli uslyšíte hudbu Richarda Strause. Bude to hrdina, až to život hrdinů. Uslyšíme, jak takovou pěknou hudbu nám zahraje mládežnický orchestr Gustava Mahlera pod vedením Seiji Ozawy. A dnes si také připomeneme osobnost Christopha Willibalda Glucka. Prý byl v skutku vzpurný a neústupný. A jak se to projevilo během jeho života, i o tom si povíme. Teď už ale hudba Richarda Strause.

Slyšeli jsme ukázku první části života hrdinova Richarda Strause. Byla to první část nazvaná Hrdina a hrál je mládežnický orchestr Gustava Mahlera pod taktovkou Seiji Ozawy. Dohráli tito hráči 11 minut po 7 hodině. Za chvíli od Edvarda Elgara první část serenády pro smyčce. Ale ještě předtím je tu předpověď počasí pro Prahu pro dnešní den. Ráno bychom mohli mít skoro jasno, ale během dne bude přibývat to oblačnosti, bude většinou polojasno a večer ještě více, tedy oblačno. To už se připravuje oblačnost na zítřek, ale jak bude přesně zítra, to si řekneme pochopitelně až později, třeba zítra. Očekáváme totiž, že zítra také přijdou přeháňky. Ale nejprve předpověď pro dnešek, nejvyšší teploty dnes 24 až 26 stupňů Celsia.

Slyšeli jsme první část serenády pro smyčce Dvorda Elgára. Hrál nám soubor London Concert and the Chamber Ensemble a dohrál přesně ve 7:45. Za chvíli hudba z filmu Největší příběh všech dob z roku 1965 od Alfreda Newmana. My ji uslyšíme v nové nahrávce Sebastiana Knauera za doprovodu Německého symfonického orchestru Berlín pod vedením Davida Newmana. Ještě předtím je tu ale informace o dopravní situaci v Praze. Buďte opatrní především v ulici Kasořská, Černokostelecká, protože tam došlo k dopravním nehodám.

0: Klasik Praha.
1: Český ráj je už po 10 let neodmyslitelně spjat s hudebním festivalem, který nese název tohoto kraje. Na začátku byl jeden koncert, ale pokračovalo se dál, až vznikla Hudba z ráje. Nejenom o letošním jubilejním ročníku jsem si povídala s jeho organizátory, sopranistkou Karolínou Cingrošovou a moderátorem Václavem Žmolíkem. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
13: Co čteš, mami?
14: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuji, mě to obstará dcera.
13: Já taky musím chodit do práce.
15: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
16: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Edvarda Grieka. Alice Sára Ota nám zahrála Motýlka. A možná tak rychle, jako lítá motýlek, tak rychle také utíkal z domova jeden ze slavných skladatelů své doby 18. století. Mluvím o Christopu Willibaldu Gluckovi. Ten se totiž narodil u nás, byl synem vrchního lesníka a tento lesník se snažil udělat vše proto, aby zabránil svému synovi stát se hudebníkem. To se ale 13-letému Gluckovi už tak zprotivilo, že utekl z domova až do Prahy. A právě o Christopu Willibaldu Gluckovi si dnes povíme trochu víc. Nyní další přírodní skladba ze Svity pro malý orchestr Ptáci od Torina Respighiho uslyšíme pátou část Kukačka.

Dáme o měsíci dříve, tedy 2. června, což je dnes. Je to totiž neuvěřitelná postava v dějinách hudby. V 18. století, kdy působil, stále ještě bodovala barokní opera. A on jako neklidná duše se rozhodl s tím něco udělat, protože už ta barokní opera došla neuvěřitelné formy, kdy se neustále opakovaly v áriích jednotlivé části a publikum často nerozumělo ani slovům, které se zpívaly. A tak se rozhodl právě s tím něco udělat a ve svých operách začal komponovat árie tak, aby nebyly příliš repetitivní a navíc, aby lidé, posluchačstvo, více rozumělo zpívanému textu. Ale byla to doba opravdu pro něj převratná, protože hodně cestoval ve svých 20 a 30 letech a když už našel poměrně dobré postavení v Anglii, tak tam proběhlo jakobínské povstání a nemohl uplatnit svůj talent. Naštěstí ve Francii ano, ale úplně klidné to nebylo. O tom si povíme za chvíli po hudbě Josefa Haydna.

0: Slyšeli jsme hudbu Josefa Haydna, byla to čtvrtá část jeho smyčcového kvartetu číslo 27 D dur. Hrál nám soubor Quatuor Mosaics. 7 hodin a 37 minut, to je čas právě nyní. Ještě pro jeden návrat za Christophem Willibaldem Gluckem, německým skladatelem, který proslul svou reformní činností v oblasti opery. Sám jich zkomponoval téměř 50 a vyvinul tento žánr od extravagance barokní éry až k soustředěnějšímu příběhově zaměřenému žánru, který měl být navíc více srozumitelný i během zpívaných pasáží publiku. Což vedlo právě Christopha Willibalda Glucka, když se přestěhoval do Francie, k tomu, že své opery přepracoval do francouzštiny. A už jeho první pařížská opera Ifigenie v Aulidě právě ve francouzštině vedla k šílené kulturní válce mezi zastánci opery právě v tomto jazyce, tedy domácím ve Francii, a těmi, kdo podporovali starý italský styl. Ale Christoph Willibald Gluck se nedal, měl odvážnou povahu, byl ale do jisté míry i vzporný a tvrdohlavý. Jen zřídka dělal kompromisy, dokonce zrušil představení, kterého se měl zúčastnit i král, protože nebyl spokojený s tím, jak toto představení bylo nacvičeno. Ta tvrdohlavost měla ale bohužel i svou stinnou stránku. Christoph Willibald Gluck zemřel v roce 1787 poté, co se postavil proti radě lékařů, aby přestal tolik užívat alkoholu ke svému podnětnému životu. Naštěstí se i přesto, že mnoho děl schořelo, mnoho děl tohoto autora, přeci jenom některá se dochovala, a tak my si můžeme poslechnout nádhernou melodii Christopha Willibalda Glucka, která tak příliš neodpovídá tomu, že byl vzporný a tvrdohlavý. Uslyšíme Tanec blažených duší z opery Orfeus a Euridika v úpravě pro hoboj a orchestr. Na hoboj zahraje Zdeněk Adam a doprovázet bude Česká komorní filharmonie pod vedením Karla Bělohoubka.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Slyšeli jsme ukázku z díla Christopha Willibalda Glucka. Byl to tanec blažených duší z opery Orfeus a Euridika. Solo nám hrál vynikající hoboista Zdeněk Adam a doprovázela Česká komorní filharmonie pod vedením Karla Bělohoubka. Nyní se ale už zaposloucháme do pěkného zpěvu Simony Šaturové a ta za doprovodu muziky Florii pod vedením Marka Štrincla nám zaspívá árii z opery Olympiáde Antonia Vivaldiho.

0: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
3: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit hodně.
7: Řešení je Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Řešení je Acema.
6: A co když potřebuju 20 milionů?
7: Řešení je Acema.
6: A 30?
7: Acema.
6: A 40?
7: Acema.
6: A 50?
7: Acema. Jde to i bez banky.
6: Hele, nezaseko ses?
7: Ne.
8: Klasik Praha.

0: Slyšeli jsme koncertní přehru Rýbla Felixe Mendelsona Bartholdyho. Hrála Slovenská filharmonie pod vedením Olivera Dohnányho. Za pár vteřin bude 8 hodin, uslyšíte zprávy a poté hudbu Georga Friedricha Händla. Zaposloucháme se do části symfonie z oratoria Solomon.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Zástupci vládní koalice ANO, SPD a motoristů se na včerejším jednání dohodli, že k platnosti a závaznosti referenda bude nutný souhlas nejméně 35% všech oprávněných voličů. Novinářům to řekl předseda SPD a poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Na ostatních parametrech ústavního návrhu zákona o všeobecném referendu se koaliční lídři dohodli už dříve. Vláda v programovém prohlášení však předeslala, že předmětem referenda nebude členství Česka v Evropské unii ani v NATO. Nejméně 11 mrtvých a dalších více než 100 raněných si v noci na dnešek vyžádali rozsáhlé ruské údery raketami a drony na Kyjev, Dnipro a další ukrajinská města. Jen ukrajinské hlavní město hlásí 4 mrtvé a 58 raněných, včetně 3 dětí. V Dnipru další lidé uvázli pod sutinami zasažené budovy. Jen za květen vyslalo Rusko k útokům na Ukrajinu až 8150 dronů s dlouhým doletem. Ve Velké Býteši na Žďársku bylo otevřeno nové kulturní centrum. Vzniklo rekonstrukcí bývalého pivovaru. V něm se nově nachází nová knihovna, kreativní dílny, malý a velký přednáškový, výstavní a koncertní sál, informačně mateřské centrum i volné prostory k pronájmu. Součástí objektu je rovněž sklepení s expozicí věnovanou velkobýtežským čarodějnickým procesům. Dnes bude nad Českou republikou zpočátku jasno až polojasno. Postupně očekáváme až oblačno a zejména na severovýchodě výjimečné přehánky. Později večer se v jihozápadní polovině Čech zatáhne a ojediněle se zde vyskytne déšť, přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 17. To je ze zpráv a fosum ovšem. Teď už poslouchejme hudbu Georga Friedricha Händla z jeho oratoria Solomon.
1: Jsme Klasik Praha.

Dozněla ukázka z oratoria Solomon Georga Friedricha Händla. Hrál nám Aleš Bárta a Virtuosity Praga vedené Oldřichem Vlčkem. 8 hodin a 5 minut. Za chvíli hudba Nadie Boulanger. Uslyšíme v orchestraci Jérôme Ducrosse a to skladby Lux Eterna, kterou nám zahraje Lucien Renaudin Var jako solistka, vynikající trumpetistka. Předtím ale ještě informace o dopravní situaci v Praze. Buďte pozorní na Černokostelecké ulici, tam na křižovatce s Průmyslovou došlo k nehodě. Další nehoda je hlášena na sjezdu z Cínovecké na Kbelskou a také na Karlově náměstí.

0: Slyšeli jsme hudbu Nady Boulanger, vynikající lektorky, a jak jste měli možnost slyšet, také skladatelky. Hrál nám Lucien Renaudin Vary a orchestr Philharmonique de Monte Carlo pod vedením Saši Getzla. 7 hodin 8 minut. Po skladbě Lux Eterna je připravena ukázka ze symfonie číslo 4 F moll, tentokrát od Petra Iliče Čajkovského. Uslyšíme finále symfonie, kterou, když začal Čajkovský komponovat, tak napsal své patronce Nadiždě von Meck, že si velmi přeje věnovat tuto symfonii právě jí a že napíše věnováno mé nejlepší přítelkyni. My teď uslyšíme skladbu, kterou nahrála Česká filharmonie pod vedením Semjona Byčkova, čtvrtou větu symfonie číslo 4 F moll, které se v západním světě říká někdy i osudová, tedy má podtitul Osud, ale sám Čajkovský takový podtitul této symfonii nedal.
1: S Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Česká filharmonie vedená Semjonem Byčkovem dohrála čtvrtou větu symfonie číslo 4 F moll Petra Iliče Čajkovského a dohrála 3 minuty po čtvrt na 9. Nyní se zaposloucháme do hudby filmové, tentokrát ze snímku Emma, a bude to tvorba Rachel Portman.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu Švédský stůl si poslechneme svity od vrcholně barokních autorů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Tuto příjemnou hudbu, která měla zpestřit slavnostní chvíle a dodat jim lesku, zahraje orchestr Kapela Koloniensis. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Švandovo divadlo uvádí
4: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
3: Ukrutně šťastní
4: dle románu Erlinga Jebsena.
3: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
4: A jaké je druhé pravidlo?
3: Žádný jiný není.
4: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
7: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
6: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Ladíte Klasik Praha.

Vokálin ansámbl Rastatta Chamber Orchestra of Europe pod vedením Janika Nese Cegara nám zaspívali a zahráli sbor z opery Únos ze Serailu Wolfganga Amadea Mozarta. Slyšeli jsme jednu z písní z prvního dějství této opery. Je 8 hodin 26 minut a nás bude zajímat nyní romance Geralda Finciho. Uslyšíme ji v podání orchestru London Concertante Chamber Ensemble.

0: Dozněla romance Geralda Finciho v podání souboru London Concert and the Chamber Ensemble. A to 5 minut po 8:30. Nás nyní čeká tanec komediantů. Určitě už tušíte, z jaké opery pochází. Je to Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Tento tanec komediantů se objevuje ve třetím dějství a nahrávku pořídila Česká filharmonie pod vedením Zdeňka Košlera.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněl tanec komediantů ze třetího dějství Prodané nevěsty opery Bedřicha Smetany. Hrála Česká filharmonie pod vedením Zdeňka Košlera a dohrála 4 minuty před 9:15. Nyní se zaposlouchejme do hudby Engelberta Humperdinka z jiné opery, než je Prodaná nevěsta, z opery Hänsel und Gretel, tedy Jeníček a Mařenka. Dětskou modlitbu nám zahraje bostonský orchestr pod vedením Artura Fiedlera.

0: Klasik Praha.
1: Kdo chvíli stál, již stojí opodál, pravil klasik. A platí to i v případě týmů, které u nás připravují festivaly klasické hudby. Za novinkami ve festivalovém dění se vypravíme do Ostravy, Olomouce i Českého Krumlova. Více v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Od 1. června je v Metropoli Zličín
7: Ninja Park.
6: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
6: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
7: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Ano, Hölbing, Guido Hölbing, Ludvík Anta, Daniela Russo a kapela Istropolitana, vedená Jaroslavem Krčkem. Ti všichni nám zahráli druhou část Končita Grossa číslo 8G mol Arcangela Corelliho v 8 hodin a 48 minut. Nyní se vydáme za tvorbou Gustava Holsta a jeho St. Paul's Suite si připomeneme čtvrtou částí v podání Liverpoolské královské filharmonie.

To byla ukázka ze St. Paul's Suite Gustava Holsta. Hrála Liverpoolská královská filharmonie. Dirigentem byl Andrew Menzie. A máme ještě jednu skladbu v ranní nabídce pro vás ještě před 9:00. A její z Botticellovského triptychu pro malý orchestr Ottorina Respighiho Jaro. Hraje Pražský komorní orchestr.

0: Doznělo jaro, první část Botticellovského triptychu pro malý orchestr od Torina Respighiho. Nám hrál jaro pražský komorní orchestr pod vedením Petra Škvora. A my tak vzpomínali na sezónu, která právě před několika dny odešla. Ovšem jen kalendářně. 1. června začalo kalendářně léto, ale to astronomické, na to si ještě počkáme. Ovšem teploty ty už naznačují, že léto je tu, alespoň i ty, které jsme zažili na konci května. Co je určitě, tady je dopolední vysílání Ondřeje Fischera, neboť nyní je 9 hodin a tak končí to ranní, za chvíli se ozve hlas Ondřeje Fischera a začne také skladba, kterou se otevře toto dopolední vysílání. Bude to Jupiter posel radosti, 4. část svity pro orchestr Planety Gustava Holsta. Filip Sichra vám přeje pěkné úterý.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Posloucháte Rádio Klasik Praha, je úterý 2. června, 8 minut po 9. Svátek dnes slaví Jarmil a posloucháte nás jako obvykle buď na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Můžete nás naladit skrz naše webové stránky klasikpraha.cz, také v digitálním vysílání DAB+, a nebo třeba prostřednictvím mobilní aplikace. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Dopolední blok zahájila teď radostná skladba Gustava Holsta, známá část Jupiter z orchestrální svity Planety v podání Českého národního symfonického orchestru. Před 10. hodinou v našem programu uslyšíme třeba barokní hudbu Pucciniho, Gershwina, Mendelsona, Suka a také si zasoutěžíme dnes s pražskými symfoniky, kteří věnovali do soutěže vstupenky na koncert 10. června v obecním domě ve Smetanově síni od 7:30 večer, kde spolu s orchestrem FOK vystoupí jako solista maďarský trumpetista Gábor Boldocký, zahraje hudbu Mieczysława Weinberga a na programu bude také 11. symfonie Dmitrije Šostakoviče. Tak pokud máte zájem o návštěvu tohoto koncertu, tedy jednoho ze dvou koncertů, který odehrají pražští symfonikové příští týden v obecním domě, tak soutěžit s námi můžete ještě před 10. hodinou, už za pár minut na obvyklém čísle 739 987 987. To má ale ještě čas, teď nás čeká barokní hudba, bude to pomalá věta z koncertu C-dur skladatele Jacquesa Christopha Nodota a solo na zobcovou flétnu nám zahraje nizozemská hráčka jménem Lucie Horsch.

0: To byla pomalá věta z koncertu C-dur barokního skladatele Jacquese Christopha Nodota, kterou nám zahrála hráčka na zobcovou flétnu Lucie Horš, nizozemská umělkyně, doprovázená v tomto případě souborem Akademie staré hudby. No a dále následuje pravidelná rubrika Novinka týdne, v níž si tentokrát představíme nové album s komorními skladbami Antonína Reichy v podání souboru Trio Bohemo.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Trio Bohemo, hrající ve složení Matouš Pěruška housle, Kristina Vocetková violončelo a Jan Vojtek klavír, patří k nejvýraznějším českým komorním souborům mladší generace. Trio vzniklo v roce 2019, záhy uspělo na řadě mezinárodních soutěží a dnes má již za sebou vystoupení na prestižních pódiích, včetně vídeňského Musikvereinu nebo londýnské Wigmore Hall. Jejich debutové album se skladbami Smetany a Schuberta vyšlo v roce 2024 a získalo velmi pozitivní ohlas i v zahraničí. Médiích. Opět pro Suprafon teď natočili nové album, které vyšlo koncem dubna a které obsahuje kompletní klavírní tria, tedy všech šest trií z opusu 101 od Antonína Reichy, klasicistního skladatele evropského formátu, který se narodil v Praze, působil však v Bonnu, ve Vídni a nakonec v Paříži, kde je jeho odkaz stále živý a kde byl významným pedagogem pařížské konzervatoře. Po loni vydané premiérové nahrávce Reichova klavírního koncertu S-dur v podání Jana Bartoše se teď jedná o další album Suprafonu, které opět vynáší Reichovu originální tvorbu na světlo. Jako hudební ukázku jsme vybrali finále z Reichova klavírního tria číslo 2 D-moll, hraje Trio Bohemo.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha, toto byla originální komorní hudba Antonína Reichy. Vyslechli jsme od tohoto klasicistního skladatele teď finále z jeho klavírního tria číslo 2 D-moll, jednoho z šesti klavírních trií Antonína Reichy, která kompletně natočil soubor Trio Bohemo na nové album vydané nedávno u Suprafonu. Pokud vás ukázka zaujala, tak více o této nahrávce si můžete přečíst samozřejmě i na našich webových stránkách. Za chvíli nás čeká hudba George Gershwina, první polovina skladby Američan v Paříži, pak si také zasoutěžíme, jak jsem sliboval, s pražskými symfoniky o vstupenky na koncert 10. června, jeden ze dvou koncertů, které pražští symfonikové příští týden odehrají ve Smetanově síni obecního domu a kde spolu s nimi vystoupí jako solista trumpetista Gábor Boldocký. Tak pokud máte o tyto vstupenky zájem soutěžit s námi, můžete už za pár minut tady na frekvenci 98,7. No a nejdříve ze všeho vám teď prozradí kolega Ivan Lask, kdo bude ve čtvrtek, 4.6. jeho dalším hostem v pravidelném pořadu z archivu osobností.
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu bude hostem jubilant, který v červnu oslaví kulaté narozeniny. Akordeonistovi Ladislavu Horákovi popřejeme k jeho 60. a zeptám se ho i na to, jak se nástroj vzniklý v Evropě dostal až do Argentíny. Astorovi Piazzollovi. Ladislav Horák připomene skladby, které mu píšou soudobí hudební skladatelé a pozveme na blížící se již 14. ročník třeboňských hudebních slavností. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
1: Z archivu osobností.
3: Co poslouchají slavní. Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
11: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
12: Co čteš, mami?
13: Seniordoma.cz, asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuju, mě to obstará dcera.
12: Já taky musím chodit do práce.
14: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Tohle je Klasik Praha.

Na Rádiu Klasik Praha jsme teď poslouchali hudbu George Gershwina, první část z jeho skladby, která vznikla téměř před 100 lety, Američan v Paříži. Skladba, která kombinuje vlivy francouzské orchestrální hudby té doby s americkým blues. Poslouchali jsme nahrávku Pittsburghských symfoniků, které řídil dirigent a skladatel André Preven. Teď bude následovat soutěž s pražskými symfoniky, kteří tentokrát věnovali do soutěže dvě vstupenky na jeden ze dvou koncertů, které proběhnou ve Smetanově síni obecního domu příští týden. Bude to 10. a 11. června ve středu a ve čtvrtek, v obou případech od 7:30. My tedy konkrétně budeme soutěžit o vstupenky na ten středeční koncert a spolu se symfonickým orchestrem FOK tam vystoupí maďarský trumpetový virtuos Gábor Boldocky, který zahraje koncert B-dur od Mieczysława Weinberga. No a druhým autorem na programu bude Dmitrij Šostakovič, který byl s Weinbergem v kontaktu a velice mu pomohl. No a od Šostakoviče tam zazní symfonie číslo 11 G-moll. Dirigovat bude dirigent Case Scalione, který se opět vrací k pražským symfonikům. No a vy teď máte možnost vyhrát tedy dvě vstupenky na koncert ve středu 10. června v obecním domě za obvyklých soutěžních podmínek. To znamená, pokud jste u nás nevyhráli nic v uplynulých 14 dnech a pokud mi na telefonní číslo 739-987-987 jako první zavoláte správnou odpověď na soutěžní otázku. Šostakovičová symfonie číslo 11 G-moll má ve svém podtitulu jistý letopočet. No a já se ptám, jaký rok je uveden v názvu Šostakovičovy symfonie číslo 11. Volat můžete na číslo 739 987 987.

Na Klasik Praha jsme slyšeli teď tenoristu Jonase Kaufmana zpívat arii z Pucciniho opery Gianni Schicchi. Byla to skladba, během níž jsme soutěžili konkrétně se Symfonickým orchestrem hlavního města Prahy FOK o dvě vstupenky na koncert, který proběhne příští týden ve středu 10.

června ve Smetanově síni obecního domu jako jeden ze dvou koncertů, na nichž spolu s pražskými symfoniky vystoupí dirigent Case Scaglione a trumpetista Gábor Boldocký. Ten zahraje Weinbergův koncert B-dur pro trubku a orchestr. No a na programu bude také 11. symfonie G-moll Dmitrije Šostakoviče, kterou prý si přál uvést tympánista orchestru Svatopluk Čech, protože je to tedy velmi jaksi náročné dílo právě pro bicí nástroje. No a Šostakovičova 11. symfonie G-moll, tak ta má ve svém podtitulu jistý letopočet. Jaký to byla soutěžní otázka, na kterou mi jako první správně odpověděl pan Václav, který mi zavolal, že je to rok 1905. Je to tedy dílo vztahující se k takzvané první ruské revoluci a událostem onoho roku. Tak vítězi ještě jednou gratuluji, no a na koncerty pražských symfoniků si můžete tedy zajít do obecního domu příští týden ve středu 10. a čtvrtek 11. června.

Posloucháte Rádio Klasik Praha, toto byla hudba Felixe Mendelssohna. Vyslechli jsme fugu F moll tohoto romantického skladatele, který však velice obdivoval barokní mistry, a není tedy divu, že komponoval i takové žánry, jako je právě fuga. No a tuto Mendelssohnovu fugu nám tedy zahrál britský pianista Benjamin Grosvenor. Dále nás čeká hudba, kterou složil Johann Adolf Haase, ve své době velice celoevropsky uznávaný barokní skladatel, od kterého si poslechneme arii s názvem Sempre a Sivagiraj z opery Orfeo. Bude nám zpívat kontratenorista Jakub Josef Orlínský a pak třeba ještě před 10. hodinou komorní hudba Josefa Suka v podání Daniela Matejči a Jana Schulmeistra, a nebo část ze Saint-Saënsovy populární světy Karneval zvířat. To vše nás čeká už v nejbližších minutách tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
7: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
6: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
7: Co si vezmu na sebe?
6: Zalando.
8: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
9: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
10: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
11: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
14: Řešení je úvěr od Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit hodně.
14: Řešení je Acema.
13: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
14: Řešení je Acema.
13: A co když potřebuju 20 milionů?
14: Řešení je Acema.
13: A 30?
14: Acema.
13: A 40?
14: Acema.
13: A 50?
14: Acema. Jde to i bez banky.
13: Hele, nezaseko ses?
14: Ne.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Jsou 3 minuty před 10 a v dopoledním vysílání Rádia Klasik Praha jsme slyšeli 2 skvělé mladé hudebníky, kteří společně vydali loni u Suprafonu album s komorní tvorbou českých autorů 20. století, jako jsou Josef Suk, Bohuslav Martinů a také Luboš Fischer. Z tohoto alba jsme jako ukázku teď poslouchali 2. ze 4 kusů pro housle a klavír Josefa Suka. Hráli nám tedy Daniel Matejča a Jan Schulmeister, kteří se setkali ve finále soutěže Concertino Praga před 6 lety. Potom společně vyhráli komorní kategorii této soutěže v roce 2023. No a součástí jejich společné výhry bylo právě i natočení alba pro Suprafon. My budeme pokračovat teď před 10. hodinou hudbou Camille Saint-Saense, energický úvod a lví pochod z populární světy Karneval zvířat zazní z nahrávky Akademie svaté Cecílie. No a pak ještě v našem programu v nejbližších minutách zazní třeba také hudba klasicistního skladatele Josefa Fialy, klavírní tvorba Schumannova, rovněž hudba anglického autora Frederika Dillia a mnoho dalšího máme připraveno ještě před 11. hodinou na frekvenci 98,7.

Tři minuty po desáté na rádiu Klasik Praha zazněla teď hudba klasicistního skladatele Josefa Fialy, který byl také hoboistou a gambistou, Mozartovým přítelem. No a my jsme poslouchali pomalou větu z jeho koncertu pro anglický roh a orchestr C-dur. Solo hrál hoboista Albrecht Mayer, doprovázený orchestrem s postupimi Kamer Akademie Potsdam. No a dále nás čeká klavírní tvorba Roberta Schumana, skerco ze sonáty číslo 3 F-moll, které nám zahraje klavíristka jménem Andrea Kauten.

Slyšeli jsme hudbu Roberta Schumana Scherzo z klavírní sonáty číslo 3 F-moll. Hrála nám pianistka Andrea Kauten. No a dále tady máme zvukomalebnou krátkou symfonickou báseň anglického autora Frederika Delia s názvem Letní noc nad řekou. Bude nám hrát komorní orchestr Akademie svatého Martina v Polích, pak třeba ještě také známé číslo z Verdiho opery Traviata, filmová hudba, ale i Mahlerova 7. symfonie v interpretaci Simona Rattla, hudba Josefa Haydna nebo Claude Debussyho, to vše nás čeká už v nejbližších minutách tady na rádiu Klasik Praha.

Slyšeli jsme krátkou symfonickou báseň Letní noc nad řekou od anglického skladatele Frederika Dillia v podání komorního souboru Akademie svatého Martina v Polích, který řídil jeho zakladatel Sir Neville Mariner. No a následuje teď známé číslo z Verdiho opery La Traviata. Je to zborová scéna s přípitkem Libiamo Nelieti Calici, kterou si poslechneme z nahrávky, kde hlavní role Alfreda a Violety stvárňují Luciano Pavarotti a Joan Sutherland, dva legendární pěvci. Spolu s nimi uslyšíme sbor londýnské opery a těleso National Philharmonic Orchestra pod taktovkou dirigenta Richarda Bollinga.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám přední českou sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. Povídat si budeme o Janáčkovi, písňovém repertoáru, jejich aktuálních rolích a projektech a také o situaci v současném operním světě. K poslechu premiéry v úterý 2. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Pět minut před 10:30 na Klasik Praha dozněla tato hudba z jinak smutného filmu s názvem Život je krásný. Hudbu složil Nicola Piovani a vybral si houslista Reno Capison na své první album věnované filmové hudbě, které natočil spolu s bruselskou filharmonií a Stefanem Denevem. Dále nás čeká Mahlerova hudba, bude to 7. symfonie přezdívaná Píseň noci, skladba, která je spojená také s Prahou, měla zde premiéru v roce 1908 na Holešovickém výstavišti, tehdy v podání České filharmonie spolu s členy orchestru Nového německého divadla. No a tuto Mahlerovu 7. symfonii přezdívanou Píseň noci natočil také dirigent Simon Rattle se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu na album, které tedy vyšlo začátkem loňského roku a ze kterého pochází tato ukázka. Konkrétně uslyšíme druhé nocturno z této symfonie, tedy Nachtmusik Andante Amoroso.

Posloucháte Rádio Klasik Praha. V dopoledním vysílání teď zazněla část ze symfonie číslo 7 Gustava Mahlera, přezdívané Píseň noci. To proto, že obsahuje dvě intermeca nebo nocturna, pojmenovaná Nachtmusik. První z nich údajně je inspirováno Rembrandtovým obrazem Noční hlídka. No a my jsme teď poslouchali to druhé nocturno, které nám zahrál symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Simona Rettla. Ukázka z alba vydaného na začátku loňského roku. Skvělé album s francouzskými písněmi vydala nedávno sopranistka Julie Rose, mladá francouzská pěvkyně, vítězka soutěže Operalia, která se prosazuje jednak jako interpretka barokní hudby, ale věnuje se právě třeba i písňové literatuře. No a spolu se zkušenou americkou klavíristkou Susan Manoff natočili společně album, které vyšlo letos v lednu, jmenuje se Madi Tamur, a my si z něj jako ukázku poslechneme Debussyho píseň Dívka s vlasy.

jako Len, což je píseň, která se jmenuje stejně jako slavné Debussyho Preludium, ale hudebně s ním nijak nesouvisí. Je to píseň za Debussyho života nevydaná na slova básníka Le Comte de Lille. Zpívat nám bude sopranistka Julie Rose a na klavír hraje Susan Manoff.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Acema, jde to i bez banky.
7: Tohle je Klasik Praha.

Z koncertu Es-dur Josefa Haydna pro trubku a orchestr, jednoho z prvních koncertů, který využíval trubku v plném chromatickém rozsahu, což už umožňoval tehdejší vynález klapkové trubky, tak z tohoto koncertu jsme teď poslouchali třetí část finále v podání trumpetisty Miroslava Kejmara, kterého doprovázel komorní orchestr České filharmonie. Teď je 11 minut před 11. a pokračovat budeme hudbou argentinského skladatele Astora Piazzolly. Hudba znázorňují zimu v Buenos Aires, část cyklu Cuatro Estaciones Porteñas, což je tedy část příhodná, neboť když je na jižní polokouli zima, u nás je právě léto, jak známo. No a nám teď tuto Piazzollovu skladbu zahraje legendární houslista Gidon Kremer, kterého bude doprovázet jeho komorní orchestr Kremerata Baltica.

Posloucháte Radio Klasik Praha, jsou 4 minuty před 11. Zatímco tady u nás na severní polokouli včera začalo meteorologické léto, tak na jižní polokouli včera začala meteorologická zima. No a právě zimu v Buenos Aires stvárnil skladatel Astor Piazzolla v této části nazvané Invierno Porteño ze svého cyklu Cuatro Estaciones Porteñas, 4-roční období v Buenos Aires, který je samozřejmě také inspirován Vivaldiho, slavným cyklem houslových koncertů. No a na této nahrávce jsme slyšeli solový part na housle hrát houslistu Guidona Kremera, kterého doprovodil jeho komorní orchestr Kremerata Baltica. Dále si poslechneme barokní hudbu Angličana Henryho Purcella. Bude to krátký tanec čarodějnic ze třetího dějství opery Dido a Eneas v podání francouzského souboru Jupiter, psáno Jupiter. No a pak ještě třeba hudba Francise Pulenka, Sergeje Prokofieva, Johana Sebastiana Bacha, Ludviga van Beethovena a dalších bude v našem programu znít v nejbližších minutách.

Je 7 minut po 11. Posloucháte Radio Klasik Praha. Toto byla hudba skladatele Francise Poulenca. Jehož tvorba teď zněla v minulých týdnech v hojné míře, třeba na festivalu Pražské jaro, kde jednak byla uvedena tedy jeho opera Dialogy karmelitek a jednak také jeho opera Lidský hlas, kterou fantastickým způsobem s Českou filharmonií provedla rezidenční umělkyně Barbara Hennigan. No a my jsme poslouchali od Francise Poulenca teď první větu z jeho klavírního dvojkoncertu D-moll. Byla to nahrávka, kde účinkoval jako jeden ze solistů dokonce sám autor. Spolu s ním na druhé piano hrál Jacques Février a to celé doprovázel orchestr de la Société de Concert de Conservatoire pod vedením legendárního dirigenta Georges Prêtra. Tak to byla starší, ovšem velice historicky cená nahrávka Poulencova klavírního koncertu, respektive dvojkoncertu s účastí samotného autora. No a teď budeme pokračovat filmovou hudbou Sergeje Prokofjeva. Tento skladatel napsal pro film s názvem Poručík Kyže svou vůbec první filmovou partituru, z níž teď uslyšíme druhou část Romanci, tedy ze svity z filmové hudby z tohoto snímku. Bude to skladba, kterou nám zahraje Berlínská filharmonie pod taktovkou Seichiho Ozawy a je tam také vokální solo, které zaspívá baritonista Andreas Schmidt.

Slyšeli jsme romanci z filmové hudby, kterou Sergej Prokofjev složil pro snímek Poručík Kyže. Hrál tedy orchestr Berlínské filharmonie pod taktovkou Seichiho Ozawy a solo zpíval baritonista Andreas Schmidt. Nadčasová hudba Johanna Sebastiana Bacha bude v našem vysílání následovat. Houslista Giuliano Carmignola zahraje třetí větu z koncertu číslo 2 E-dur tohoto německého barokního skladatele. Doprovodí ho soubor Concerto Köln. No a pak ještě třeba Beethoven, také filmová hudba, Gunot nebo Janáček, to vše máme připraveno už v nejbližších minutách tady na rádiu Klasik Praha.

Je 11:15 a toto byla Bachova hudba. Slyšeli jsme třetí část houslového koncertu číslo 2 E-dur v podání Giuliana Carmignoli. Pokud máte rádi Bachovu hudbu, tak můžete třeba letos na festivalu Smetanova Litomyšl slyšet některé z jeho braniborských koncertů, které tam zahraje komorní orchestr České filharmonie pod vedením dirigenta Nikolase Kremera. Bude to v termínech 18.6. nebo pak ještě také 19.6. a to v Smetanově domě v Litomyšli. My pokračujeme teď v našem dopoledním programu na rádiu Klasik Praha úvodní částí z Beethovenovy takzvané chorální fantazie, což je zajímavá skladba pro klavír, orchestr a sbor, která údajně je takovou předzvěstí Beethovenovy slavné 9. symfonie svým pojetím. No a my uslyšíme teď klavírní úvod této chorální fantazie, který nám zahraje legendární pianistka Marta Argerich.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tuhle co umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
7: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Na Klasik Praha jsme teď 5 minut po 12. doposlouchali hudbu Antonia Rossettiho. Tento italsky znějící pseudonym patřil Františku Antonínu Resslerovi, klasicistnímu skladateli, který byl rodákem ze severočeského města Mimoň a který tedy byl autorem německé národnosti. No a my jsme od něj slyšeli finále z jeho symfonie Esdur. Hrál nám litevský komorní orchestr z Vilniusu, který řídil Georg Mais. Dále se rozezní v našem vysílání tenor Piotra Bečaly, to je polský pěvec, věnující se hlavně lyrickému oboru, ale zpívá také třeba i Lohengrina. A my Piotra Bečalu uslyšíme ve francouzském repertoáru, bude to árie ze třetího dějství Gounodovy opery Faust.

Na Rádiu Klasik Praha v dopoledním vysílání jsme teď vyslechli Faustovu árii Sully Demer Chaste Epir ze třetího dějství Gounodovy opery Faust. Byla to nahrávka, kde orchestr Národní opery v Lyonu řídil dirigent Alan Altinogli a solo zpíval polský tenorista Piotr Bečala. Dirigenta Alana Altinogli mimochodem můžete letos třeba také vidět na tradičním open air koncertě České filharmonie na Hradčanském náměstí, který bude tento dirigent letos řídit. Bude to 24. června od 8:45 a zazní takový americký program Gershwin, Bernstein, Korngold, Newman a jako solista se představí klavírista Marek Kozák v první větě Gershwinova koncertu a to v souvislosti s cenou Jiřího Bělohlávka, která mu byla loni udělena. No a my pokračujeme v našem dopoledním programu teď hudbou Leoše Janáčka. Hraje nám Zemlinského kvartetu, bude to živá nahrávka natočena v Městské knihovně v Praze v roce 2018. To byl koncert u příležitosti 90. výročí Janáčkova úmrtí a my si v podání Zemlinského kvarteta poslechneme teď druhou část Janáčkova kvartetu číslo 1 s podtitulem Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
1: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
3: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
4: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Hrál nám klavírista Earl Wild, poslouchali jsme skladbu Sergeje Rachmaninova s názvem Jarní vody v podání tohoto skvělého amerického pianisty, který byl také autorem celé řady transkripcí a proslavil se jako interpret zejména amerického repertoáru. Kromě Rachmaninova také hrál spoustu Gershwinových skladeb. No a my ještě před 12. hodinou teď uslyšíme hudbu současného skladatele Michala Nejtka, ovšem na středověký text. Je to píseň s názvem Lombardianka, pocházející z cyklu Trubadurky, Trobajric, který Michal Nejtek napsal pro ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble, a to právě na středověké texty z Okcitánie. Na nahrávce uslyšíme také řadu historických nástrojů, zazní třeba nikl harpa, dulcimer, organeto a také bicí nástroje.

0: Na Klasik Praha teď zazněla píseň na středověký text od současného skladatele Michala Nejtka. Píseň s názvem Lombardianka, určená pro ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble. Mimochodem celý tento cyklus Trobajric, Trubadurky, bude možno slyšet letos také na festivalu Smetanova Litomyšl. Zazní konkrétně 21. června v neděli v litomyšlském chrámu Nalezení svatého kříže. No a naše dopolední vysílání se touto skladbou chýlí ke konci. Za chvíli nabídneme hudbu Morise Ravela, první část z klavírního koncertu, pak také Brahmse, Bacha, Lehára, Piazzolu, Stravinského a spoustu další krásné hudby už v nejbližší hodině našeho odpoledního programu, kterým vás tady na Rádiu Klasik Praha dnes provede kolega Ivan Dlask. Od mikrofonu se pro dnešek loučí Ondřej Fischer, přeji vám hezké úterý. Ještě mě také můžete od 19 hodin slyšet v pořadu Hudba v miléniu. Dnes přivítám v našem studiu sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. No a jinak je to ode mě pro dnešek vše a přenechávám prostor v éteru hudbě Morise Ravela.
1: Jsme Klasik Praha.

Působivý koncert Maurice Ravela, koncert pro klavír a orchestr G-dur a první věta Allegramente, to byla úvodní skladba odpoledního programu na rádiu Klasik Praha. Doplním ještě interprety, klavír Andrew von Oyen a PKF Prague Philharmonia, řídil Emmanuel Viom. A je tu odpolední program našeho rádia s Ivanem Dlaskem, taky ze soutěží, ke které se včas dostaneme. Už v této hodině vás pozveme taky na zahradní aukci v rozhovoru. Moje kolegyně Martina Klausová ho pro vás připravila a hudba, kterou uslyšíte, bude třeba část Braniborského koncertu číslo 6 Johanna Sebastiana Bacha, píseň z operety Judita France Leára, a nebo v závěru další dílo operní, téměř v závěru této hodiny, opera Komedianti Rudgera Leoncavala. No a teď uherský tanec číslo 9 émol Johannesa Brahmse. Ať se vám líbí, jako i celé odpolední a podvečerní vysílání našeho rádia.

Vybrali jsme jeden z uherských tanců Johannesa Brahmse, konkrétně devítku e-moll, a zahrál do London Symphony Orchestra, který řídil Neeme Järvi. Od Johanna Sebastiana Bacha jsme zase zvolili jeho poslední ze 6 braniborských koncertů, je to 6 v tónině B-dur, byla původně napsána pro 2 violy da braccio, violoncello, 2 violy da gamba, violon a čembalo. A my si teď poslechneme ten braniborský koncert, taky část 3. Allegro v provedení souboru Musica Antiqua Kealna.

Johann Sebastian Bach a jeho braniborský koncert číslo 6 B-dur, třetí věta díla Allegro skončila, muzika Antiqua Köln na originální nástroje nebo jejich přesné kopie hrála a řídil Reinhard Gebel. Jsme u filmové hudby na rádiu Klasik Praha, bude tomu tak téměř v každé hodině našeho odpoledního vysílání a my jsme teď připravili úpravu tématu tu z filmu Čarodějky z Eastwicku z roku 1987, hudbu Johna Williamse. Možná pamatujete na tuto hororovou komedii s Jackem Nicholsonem v hlavní roli a to téma The Tennis Game, tedy hraje se při něm tenis při tomto filmu, zahrají Sarah Andon na flétnu, Cecilia Chan na violončelo a Simone Pedroni na klavír.

0: Klasik Praha.
1: Více než 500krát prodával Ivo Žídek svoji Mařenku za 300 zlatých ve Smetanově opeře Prodaná nevěsta. Chytrý a furianský chastník Jeník byl jeho celoživotní a nejznámější rolí, kterou zpíval od svých 25 až do 50. Více v dalším dílu pořadu Hudba podle kalendáře v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Podnikejte efektivně a techniku nechte na nás. V programu Datart pro podnikání získáte výhodné ceny a plnou záruku 2 roky i na iPhony a MacBooky. Vaši objednávku doručíme s Rychlart Express po celé Praze už do hodiny. Datart, partner pro vaše úspěšné podnikání.
7: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
8: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
2: Jsme Klasik Praha.

0: Diana Damrau si taky občas zaspívá ráda jiný žánr, než je opera. Toto byla píseň soprety Judita Franza Lehára. Královskou Liverpoolskou filharmonii řídil David Charles Abel. A teď přichází do studia Martina Klausova a s ní i host.
1: Milí posluchači, mám vždycky radost, když vás na vlnách stanice Klasik Praha mohu informovat také o jiných druzích umění, než je jenom to naše hudební, které má u nás samozřejmě tu hlavní vedoucí roli. A ráda vždycky zabrousím do výtvarného umění, i když to je trošku takové složité v rádiu, protože těžko se o uměleckých předmětech hovoří. Ale my tady pravidelně vždycky s panem Tomášem Hejtmánkem z galerie a aučního domu Arthouse Hejtmánek hovoříme v časech, kdy jsou na programu předauční výstavy a pak také následné aukce. A ta jedna se teď blíží, je to taková ta tradiční zahradní aukce, která proběhne ve čtvrtek 4. června od 17 hodin, a tak je logické, že pan Tomáš Hejtmánek je teď se mnou ve studiu. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jsem ráda, že jste si na nás udělal čas, protože ta předaukční výstava, ta už je právě v běhu od 21. května do 3. června, to znamená těsně až do té doby před aukcí. No a tam si zájemci mohou prohlédnout to, co jste připravili pro tuto tradiční zahradní aukci, a je to samozřejmě i na vašich webových stránkách. Tak já jsem se dívala, je tam toho zase celá řada, kolik těch předmětů tak zhruba?
2: Zhruba vám řeknu dokonce úplně přesně, takže je tam 224 položek výtvarného umění, starožitností a designu, a je to tentokrát od roku 1300 až do současnosti.
1: Tak je to vždycky složité, ze které strany to uchopit, tak jestli bychom to třeba vzali od těch nejstarších položek, těch, které
2: je
1: by
2: to
1: byly.
2: Tak, můžeme začít těmi nejstaršími položkami. Jsou to tři gotické plastiky, dvě gotické Madony, jedna je datovaná okolo roku 1300, skutečně jako hodně stará věc, a potom je tam patrně z oblasti Čech také Madona gotická z poloviny 14. století, která patrně, já si myslím, že byla odvezena, zachráněna v husitských dobách a odvezena teda do Německa, odkud jsme ji přivezli. A tou třetí gotickou plastikou je Vítězný Kristus, také patrně z Čech okolo roku 1500.
1: Tak to jsme v té úplně nejstarší době, když budeme postupovat chronologicky?
2: Když bychom postupovali chronologicky, tak bychom určitě ještě zůstali někde možná v 16. století. Zmínil bych asi manieristický kabinet z oblasti Francie Burgundska, který je naprosto mimořádný tím zpracováním a tou náročností, která samozřejmě musela trvat mnoho měsíců. Je to bohatě vyřezávaný figurální kabinet opravdu z konce 16. století.
1: Takže to jsou zatím věci figurální nebo plastiky, co se týče nějakých výtvarných, myslím tady maleb?
2: No, tak máme tam samozřejmě, ty taháky jsou většinou v oblasti malby, a tím jedním tahákem je dílo Františka Muziky, je to jeho Elzinor, je to vlastně dílo, které vzniklo v nejpočetnějším cyklu, kterým se zabýval František Muzika v 60. letech až vlastně do roku 72. Vytvořil celkem 12 variant tohoto Elzinoru, díla, která je přímo inspirováno Shakespeareovým Hamletem. Je to takový podivný, když bych to měl popsat, podivný objekt, architektonický, možná surrealisticky symbolistní, který skutečně navazuje, to tak jakási pevnost starobylá. Takže obraz, který je významný hlavně tím, že po té, co František Muzika namaloval, tak ho vystavil během jednoho roku na 5 výstavách. A ta jedna výstava, asi nejdůležitější, byla právě Biennale v Benátkách, kde si ho zakoupil holandský sběratel, který si ho odvezl do své sbírky v Hágu. A teď tedy po 62 letech obraz vracíme zpátky do Čech. Takže je to výjimečná příležitost vidět opravdu výjimečný obraz tohoto významného malíře.
1: A tohle je, dá se říct, takový highlight té zahradní aukce?
2: Je to jeden z těch highlightů. Druhým obrazem, který se nám podařilo získat takřka na poslední chvíli, je Kamil Hoták. Je to rodinný výlet, je to takový rodinný portrét, řekl bych inspirovaný obraz, tak trochu Manetovu Snídaní v trávě. Je to obraz, který teda nebyl ani počítán, že by byl nikdy na prodej, protože byl věnován ty jeho muze, paní Enderštové, která je zobrazená také na tom obraze. Když bych to tak trošku popsal, tak je zde skutečně nejenom Kamil Hoták, jeho první žena, potom jeho syn, a na nás se skutečně dívá ta paní Enderštová, kterou ale pan Hoták zobrazil v tom roce 66, když obraz maloval jako vzpomínku, když jí bylo 14 let. Takže je zde zobrazená jako 14 letá, kdy ji poprvé poznal. A byla to skutečně jeho muza, družka, která ho potom provázela zbytek života a měla asi velký vliv na celou jeho tvorbu.
1: Když zůstaneme ještě u těch českých tvůrců, které další položky byste vyzvedl?
2: Tak samozřejmě, jak jsem zmínil, jdeme až do současnosti, tak když jsem zmínil to nejstarší, tak nejmladším, nebo asi tím nejpozději vytvořeným dílem je z loňského roku. Je to dílo mladého autora Matěje, vidíte, teďko mi vypadlo jméno, ale je to samozřejmě abstrakce, která se vrací spíš k těm 60. letům.

0: Československu v roce 1940, teda za války, a po válce byli vlastně odsunuti do teda tehdejšího východního Německa a stal se velmi populárním a je to obraz roku 71 s námětem prodeje vlastně ryb, taková jako hodně zajímavá věc, která se na českém trhu určitě neobjevuje.
1: Tak to je výtvarné umění, tedy pokud se týče obrazu, už jste zmiňoval některé ty plastiky středověké, je tam i z toho třeba užitého umění něco?
0: Z užitého umění určitě je zde kolekce skla, kterou rádi nabízíme. Máme zde klasické sklo Francie, takže Tringale, Daum, Arge Russo, krásné kusy skla, ale máme zde i současné nebo novější české skláře, jako je Hlava nebo Báchorík, a nebo už nežijící Vašíček. To jsou samozřejmě ty skláři velmi významní český.
1: Mě vždycky fascinuje, kde se ještě pozbírá tolik krásných děl. Vy jste k tomu vydali i katalog, který jste přinesl sem do studia, takže ten je také k dispozici zájemcům. Jak jsem říkala, na webových stránkách ty položky také najdou, tak na co ještě nalákat? Určitě bude krásné počasí.
0: No jo, doufejme, samozřejmě tím, že naše aukce, ta zahradní, se odehrává skutečně na zahradě, je to jeden z mála, řekl bych, možná jediný tady v České republice auční domu, který má auční sál takřka pod širým nebem, takže samozřejmě jsme trošku závislí na počasí, ale už jsme zde zažili i průtrže mračen a samozřejmě lidé zde vydrželi a padali i autorské rekordy, takže doufejme, že bude spíš hezky, ale určitě stojí za to přijít si podívat na tu předauční výstavu, kde jsou samozřejmě i, jak jste zmiňovala, plastiky, takže jsou zde i modernější čeští autoři, jako je Stefan Milkov, který zde má velkou plastiku odpočívajícího satyra, který ještě má nahoře takovou misku, kterou jsme ještě narychlo osházeli jahodami, tak nevím, jestli ještě dozrají nebo do té doby, ale kdo si tu sochu pořídí, tak může sklízet i jahody.
1: Tak to je přidaná hodnota navíc. No, má být krásné počasí, předpověď zatím přeje, takže zveme nejen tedy na tu zahradní aukci, která, jak jsem říkala, bude ve čtvrtek 4. června, podrobnosti i na těch webových stránkách, no a ta předauční výstava, ta trvá vlastně až do toho dne předtím, každý den od 11 do 18 hodin, jestli říkám správně.
0: Je to tak.
1: Tak my zveme do Outhouse Hejtmánek, pan Tomáš Hejtmánek byl naším hostem ve studiu, díky za návštěvu a ať se to vydaří k vaší plné spokojenosti.
0: Já moc děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou.

Strávili jsme teď jaro v Buenos Aires v tomto díle Astora Piazzolli Primavera Porteña. Učinkovali Gidon Kremer na housle a Kremeráta Baltika. Znáte balet Petruška Igora Stravinského, tak právě z revidované verze z roku 1947 si teď poslechneme ruský tanec, který zahraje Orchestre de Paris a řídí Klaus Mekele.

0: Uvedli jsme operní dílo komedianti Rougera Leoncavala, z něho tu nejznámější, nejpopulárnější část Recitar Vestila Juba. Od Rougera Leoncavala právě toto dílo zaspíval teď Joseph Calley a zahrál BBC Concert Orchestra, který řídil Steven Mercurio.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

byla vůbec první symfonie, kterou napsal Wolfgang Amadeus Mozart, The English Concert zahrál Trevor Pinnock, hrál a Trevor Pinnock řídil tedy tu část presto této Mozartovy symfonie. A je tu poslední skladba této hodiny. A ta už je z pera Artura Blisse. Violončelový koncert a část Larghetto, jeho koncertu pro violončelo a orchestr tedy, a Guy Johnston hraje na violončelo.

0: Na objednávku Mstislava Rostropoviče vznikl tento koncert pro violončelo a orchestr Arthura Blisse, tedy anglického skladatele. Ono napsal v roce 1970. Hráli Guy Johnston a Liverpoolská královská filharmonie, kterou řídil Andrew Menzie. No a teď je krátce po 13. hodině, je úterý 2. června.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Policie navrhla obžalovat 2 lidi v souvislosti s loňským požárem v Mostě, který měl 7 obětí. Příčinou požáru restaurace v lednu byl pád plynového topidla, který převrhl nešťastnou náhodou jeden z hostů. O návrhu na podání obžaloby rozhodne krajský státní zástupce. Vyšetřovatel navrhl obžalovat jednatelku a jí zmocněného odpovědného člověka ze společnosti, která restauraci provozovala. Oba policie obvinila ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. V případě, že soud je shledá vinnými, hrozí obviněným trest odnětí svobody do 10 let. Při mouhutném nočním útoku na Ukrajinu vypustili Rusové 656 dronů a 73 raket a střel s plochou dráhou letu. Mezi nimiž bylo i 33 balistických Iskanderů M. Uvedly to ukrajinské vzdušné síly. Útoky si vyžádali 17 mrtvých, 11 jich je z Dnipra a 6 z Kyjeva. Útok způsobil také rozsáhlé výpadky dodávek elektrické energie. Velké překvapení čekalo na archeology pod podlahou kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích na Opavsku. Objevili tam velmi dobře dochované pozůstatky románského presbyteriáře neboli kněžiště z první poloviny 13. století. Nález zcela změnil pohled na Stěbořický kostel. Dosud totiž byla jeho středověká podoba neznámá kvůli jeho pozdějším přestavbám. A ještě dnešní odpolední počasí v Praze bude oblačno až polojasno, později večer až skoro zataženo, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů a slabý jihovýchodní vítr.
1: Jsme Klasik Praha.

Po zprávách jsme slyšeli scénickou hudbu ke hře Williama Congreva The Old Bachelor od Henryho Persla. A zahrálo francouzský soubor dobových nástrojů Les Musiciens de Saint-Julien, který byl založen v roce 2005 a který vede flétnista a muzikolog François Lazarevič. Starý mládenec, ano, tak to byla tahle scénická hudba Henryho Persla a my už teď jsme vstoupili právě s touto hudbou do další hodiny odpoledního programu na rádiu Klasik Praha. A uslyšíme rozsáhlejší skladbu, a to skladbu Ludwiga van Beethovena, symfonii číslo 9 d-moll s odou na radost a zní třetí větu Adagio molto e cantabile, andante moderato.

0: Ricardo Muti řídil Filadelfský orchestr a skončilo Adagio molto e cantabile andante moderato, tedy třetí věta jeho Beethovenovy, tedy slavné symfonie číslo 9, de mol s odou na radost. Tolik hudba Ludvika van Beethoven. A teď zase jedna pozvánka na pořad, který připravujeme už na příští pondělí, a pak se budeme věnovat české tvorbě.
1: Klasik Praha.
2: Kdo chvíli stál, již stojí opodál, pravil klasik. A platí to i v případě týmů, které u nás připravují festivaly klasické hudby. Za novinkami ve festivalovém dění se vypravíme do Ostravy, Olomouce i Českého Krumlova. Více v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
1: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních. Právě začíná výprodej plný fantastických nabídek. Sleva až 65% na široký výběr výrobků pro váš domov i zahradu. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Od 1. června je v Metropoli Zličín Ninja Park! Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
5: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillwall a fůra dalšího.
3: A 5. června od 14:00 velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
5: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Zrovna nedávno moje kolegyně Martina Klausová v jedné z našich rubrik na webových stránkách psala o jednom z vynikajících interpretů Jeníka v opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany, tedy o Ivu Žítkovi, který celých 160 let vévodil české opeře právě v této roli. A je to vlastně ani autorovi, ani nikomu jinému samému se nepodařilo překonat její popularitu. Na dobu, v níž vznikla ta opera, tedy 60. léta 19. století, však byla Prodaná nevěsta poměrně odvážným kusem. No a Ivo Žídek, ten odespíval celou řadu těchto představení, ale my jsme dnes uvedli jinou interpretaci. Tenoristy Pavla Černocha a basisty Jana Martiníka v roli Kecala. Nužemlých hasníků znám jednu dívku z alba Smetana Arias, tedy profilového alba tenoristy Pavla Černocha. Českou filharmonii řídil Tomáš Netopil. A teď

0: V roce 2013 se opera Josefa Myslivečka L'Olympiade hrála taky v Pražském národním divadle. Účinkoval soubor Collegium 1704 a v čele s Václavem Luxem a taky zpěvkyní Sophie Harmsen, která zpívala v těch třech představeních, která se tenkrát konala. No a ukázka se dostala taky na soundtrack k filmu Il Boemo, protože tam byla tato ukázka taky použitá a vy jste ji teď měli možnost slyšet téměř v závěru této hodiny na rádiu Klasik Praha.
1: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
2: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
6: Posloucháte Klasik Praha.

Tato skladba Claude Debussyho je původně pro jiné nástroje, původně to klavírní skladba tedy jenom, ale v úpravě pro orchestr jsme ji teď slyšeli, La Piccolon se jmenuje. San Francisco Symphony Orchestra řídil Michael Tilson Thomas.

0: Závěr hodiny patřil hudbě ke hře Williama Shakespearea Se noci svatojánské v této sborové písni. Od Felixe Mendelssohna Bartoldyho zaspíval Finchley Children's Music Group, tedy tento soubor, taky Lillian Watson, soprán, Delia Wallis, mezzosoprana, londýnský symfonický orchestr řídil André Preven. A to už je závěr této vysílací hodiny, vstupujeme do další. Krásný den.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: Josef Suk a pražský komorní orchestr, který řídil Alexandr Glazunov, zahráli dílo Alexandra Glazunova, jeho španělskou serenádu.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Je tu pravidelná novinka tohoto týdne, trio Bohemo, hrající ve složení Matouš Pěruška na housle, Kristýna Vocetková na violončelo a Jan Vojtek na klavír, patří k nejvýraznějším českým komorním souborům mladší generace. Vzniklo v roce 2019, záhy uspělo na řadě mezinárodních soutěží a dnes má už za sebou vystoupení na prestižních pódiích, včetně vídeňského Musikvereinu či londýnské Wigmore Hall. Jejich debutové album se skladbami Smetany a Schuberta vyšlo v roce 2024 a získalo velmi pozitivní ohlas i v zahraničních médiích. Opět pro Suprafon teď natočili nové album, které vyšlo koncem dubna a obsahuje kompletní klavírní tria, tedy všech šest trií z opusu 101 od Antonína Reichy, klasicistního skladatele evropského formátu, který se narodil v Praze, působil však v Bonnu, ve Vídni a nakonec v Paříži, kde je jeho odkaz stále živý a kde byl významným pedagogem pařížské konzervatoře. Po loni vydané premiérové nahrávce Reichova klavírního koncertu S-dur v podání Jana Bartoše se jedná o další album Suprafonu, které opět vynáší Reichovu originální tvorbu na světlo. Jako hudební ukázku jsme vybrali finále z Reichova klavírního tria číslo 2 D-moll. Hraje vám trio Bohemo.

Už druhé CD natočilo trio Bohemo, které jsme vám teď představili ve složení Matouš Pěruška, Kristýna Vocetková a Jan Vojtek. Pro Suprafon natočili album 6 trií opus 101 Antonína Rejchy. Víc informací získáte na našem webu.

Soubor, který teď interpretoval tuto skladbu, se jmenuje Ensemble Feuervogel a je to německý soubor historických nástrojů působící na Freiburské hudební univerzitě. Základem jsou různé druhy fléten, zobcových a historických, dodejme. Fléten zpívala taky sopranistka Karin Tinia. Poslouchali jsme hudbu anglického hudebníka Daniela Norcoma. O něm se toho moc neví, ale aspoň jsme si ho mohli přiblížit touto skladbou With Angels, Face and Brightness. Friedrich von Flotow, to je pro nás samozřejmě daleko víc známý autor, a teď Karl Peterson na klavír a Plzeňská filharmonie, kterou řídí Hans-Peter Wieshau, zahrají první větu koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C moll.

0: Klasik Praha.
1: Český ráj je už po 10 let neodmyslitelně spjat s hudebním festivalem, který nese název tohoto kraje. Na začátku byl jeden koncert, ale pokračovalo se dál, až vznikla Hudba z ráje. Nejenom o letošním jubilejním ročníku jsem si povídala s jeho organizátory, sopranistkou Karolínou Cingrošovou a moderátorem Václavem Žmolíkem. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Co čteš, mami?
4: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
3: Já taky musím chodit do práce.
5: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
6: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Možná jste poznali ukázku, byla to hudba z filmu Markéta Lazarová Beránek boží, kterou napsal Zdeněk Liška. Zahrál Baborák ansámbl na té nahrávce, na této desce spoluúčinkují taky Martinů Voices a řídí Radek Baborák. Tvorba koncertní je teď zastoupena na našem rádiu koncertínem pro lesní rok a orchestr D-dur Michaela Haydna.

Druhou část koncertina pro lesní roh a orchestr D-dur Michaela Haydna zahrál Přemysl Vojtana Lesní roh a Haydn Ensemble Prague. Ten řídil Martin Petrák. Podívejme se spolu na počasí, to dnešní je už samozřejmě jasně dáno, odpolední teploty v Praze. Dnes se budou pohybovat mezi 24 a 26 stupňů, jak si to můžete na svých teploměrech zkontrolovat, jestli k tomu opravdu došlo a pršet nebude. Později večer může být až skoro zataženo. No a co se týče zítřka, už od vlastně dnešní noci bude převážně zataženo od jeho západu na celém území města déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty 16 až 14 stupňů Celsia. No a potom ve středu bude zase zataženo, dopoledne i s vydatnějším deštěm nebo přehánkami, později odpoledne budou zase srážky ustávat. Zítřejší nejvyšší teploty nikterak vysoké, mezi 17 až 19 stupni.

Ať už se jedná o harfu nebo kytaru, anebo v tomto případě právě čembalo, přičemž harfa byl původní nástroj koncertu z Aranjuez, vždycky je ten koncert působivý a zaujme. My jsme si dnes v aranžmá pro čembalo a orchestr poslechli Adagio. Tohoto díla Joaquina Rodriga navštívili jsme tedy zahrady Královského paláce v Aranjuez poblíž Madridu, a to s čembalistou Vojtěchem Spurným a Jihočeskou komorní filharmonií České Budějovice. Řídil Marek Šedivý. Dva klavíristé se vždycky museli sejít, aby se dala zahrát ta následující skladba, a většinou na těch nadávkách to samozřejmě jsou klavíristé vynikající, třeba jako v našem případě Bertrand Chamaillou a Live Uwe Antsnes, kteří předvedou finále Fantazie pro čtyřruční klavír F-moll Franze Schuberta.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Švandovo divadlo uvádí
3: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
2: Ukrutně šťastní
3: dle románu Erlinga Jepsena.
2: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
3: A jaké je druhé pravidlo?
2: Žádný jiný není.
3: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Ladíte Klasik Praha.

0: Onen muž, tedy basista, který teď zpíval, se jmenoval Bonaldo Giotti. A byl to slavný italský basista, spojený především s italským repertoárem. Právě on teď zpíval roli kardinála, a to v opeře Židovka Jacquesa Fromentala a Lévyho. Spolu s ním účinkoval sbor Ambroziánské opery a New Philharmonia Orchestra. Řídil Antonio de Almeida. Na Rádiu Klasik Praha se tím uzavřel program, který jsme pro vás připravili. Pro tuto hodinu budeme pokračovat letní hudbou Samuela Barbera a je to dechový kvintet, jenom podotknu, a to už za chviličku, krátce po 15. hodině.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Tento dechový kvintet Samuela Barbera se jmenuje Letní hudba. Zahrál soubor Westwood Wind Quintet. Je to taková impresionistická laděná, impresionisticky laděná skladba, jak jste poznali. No a já v této hodině kromě hudby mám pro vás připravenou taky telefonickou soutěž, na kterou se můžete teď už dopředu připravovat. Je, nebo mám tady dvě vstupenky od Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Dívám se, na kdy jsou. Jsou na 10. června v 19 hodin 30 minut do Smetanovy síně obecního domu v Praze do přízemí. Tam se rozezní nejprve trubkový koncert B-dur Mieczysława Weinberga. Ten zahraje Gábor Boldocky. No a v druhé části to bude 11. symfonie Dmitrije Šostakoviče s podtitulem rok 1905. Hrát budou samozřejmě zase pražští symfonikové, dirigentem obou děl se stane dirigent Keis Scaglione. No, ty dvě vstupenky si v podstatě v závěru této hodiny budete moci, nebo v druhé části, budete moci zasoutěžit.

0: Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Pavla Dešpalia zahrál od George Bizeta předehru ke svitě číslo 1 Arlézanka. Teď na Rádiu Klasik Praha zase jedna pozvánka k vysílání Rádia Klasik Praha. Chci připomenout, že nejenom na našich webových stránkách v rubrice podcast, ale taky na Spotify najdete záznamy některých pořadů, i když jenom v té slovní podobě. Hudba tam nemůže být použita. No ale pořad, který na vás čeká, bude v neděli, a tak si ho budete moci určitě rádi vychutnat celý.
1: Klasik Praha.
2: V dalším pořadu Švédský stůl si poslechneme svity od vrcholně barokních autorů Heinichena, Graupnera, Fasche a Grauna. Tuto příjemnou hudbu, která měla zpestřit slavnostní chvíle a dodat jim lesku, zahraje orchestr Capella Koloniensis. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
3: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
4: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
7: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
6: A tak to bude drahé.
7: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok. Ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
13: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Andrew Menzies housle a The Academy of Ancient Music řídil také tento. Houslista zahráli Andante, koncertu a mol pro housle a smyčce Johanna Sebastiana Bacha. Máte rádi koncerty open air, tedy pod širým nebem, pak určitě jedinečným hudebním zážitkem hvězdně obsazeným tím open air koncertem bude Prodaná nevěsta. A to 29. srpna od 20 hodin na nádvoří barokního zámku Liteň nedaleko Berouna. Budou tady Mařenka Kateřina Kněžíková, jiníkem se stane Daniel Matoušek, oba jsou solisty Národního divadla v Praze, roli Kecala stvární Adam Plachetka a jako Vašek se představí Raman Heismau. Zkrácená verze Smetanovy opery zezní tady v podání orchestru Národního divadla v Praze pod taktovkou šéfdirigenta Roberta Jindry. Spolučinkovat bude taky sbor Národního divadla, hudební událost, doprovodí i originální vizuální podívaná. Autorem toho scénického řešení je Michal Caban. Tak nezapomeňte začít skání vstupenky na 29. srpna od 20 hodin na Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany na zámek Liteň.

8, 7 a tady. Šustím dvěma vstupenkami na orchestr, na tedy koncert orchestru, symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Vy nebudete třeba muset tolik šustit, protože ty vstupenky vám můžeme poslat taky elektronicky. Já je tady mám zatím v papírové podobě a jsou na 10. června na 19. hodinu a 30. minutu. Ten koncert, který se koná ve Smetanově síni obecního domu, se jmenuje Gábor Boldocký a Case Scaglione. No a napovídá interprety, samozřejmě v tomto případě Gábora Boldockého znáte, je to vynikající trumpetista, a Case Scaglione je americký dirigent. Samozřejmě, že tam bude mít jako původ trošku nějaké jiné předky, ale na to se nechci ptát. Jako první, který se dovolá na telefonní číslo, spíš bude odpovídat k názvu jedné skladby. V první polovině zazní trubkový koncert B-dur opus 94 Měčislava Weinberga a v té druhé od Dmitrije Šostakoviče jeho symfonie číslo 11 G-moll. Ta symfonie má ještě ve svém názvu podtitul odkazující na jeden rok, kdy se konala krvavá neděle právě tenkrát v Rusku.

Vals Trist byl od Jana Sibelia berlínské filharmoniky řídil Herbert von Karajan. Ještě nemám odpověď na soutěžní otázku, takže ji zopakuji a dávám ještě jednu šanci, abyste mohli získat dvě vstupenky na koncert symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Tedy na ten koncert, v němž jde o dvě vstupenky na Gábora Boldockého a Kejse Scaglioniho jako dirigenta pražských symfoniků. Hrát se bude trubkový koncert Věčislava Weinberga a k tomu ještě symfonie číslo 1 G-moll Dmitrije Šostakoviče, která má jaký podtitul?

0: Obkročák je jedním z tanců, z českých tanců Bedřicha Smetany. Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Petr Altrechter. No, nikdo nezavolal, tak já už musím říct správnou odpověď, že podtitul symfonie číslo 11 G-mol opus 103 Dmitrije Šostakoviče je rok 1905 a zahrají tedy pražští symfonikové s dirigentem Casem Scallionem. Můžete se jít na ten koncert podívat a nebo si počkat, až budeme soutěžit třeba v jiný čas nebo v jiný den o tyto vstupenky.
1: Klasik Praha.
2: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid a tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Švandovo divadlo uvádí
6: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
5: Ukrutně šťastní
6: dle románu Erlinga Jepsena.
5: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
6: A jaké je druhé pravidlo?
5: Žádný jiný není.
6: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
12: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
13: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
3: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

Skončili tanec egyptské dívky z baletu Spartacus Arama Khachaturian na skotský národní orchestr řídil Neeme Järvi. Závěr programu obstará teď klavírista George Lee, arabeskou C-dur Roberta Schumana.

0: Arabesku C-dur Roberta Schumana zahrál klavírista George Lee a už jsou 2 minuty po 16. hodině.
1: Jsme Klasik Praha.

Hilary Hahn hrála na housle a německá komorní filharmonie Brémy s ní řídil Paavo Järvi v části finále Marciale koncertu pro housle a orchestr číslo 4 D-moll Henri Vietampa. Tak venku se trošku to sluníčko začalo méně a méně ukazovat, však taky dnes v noci už očekáváme přehánky a další změnu počasí k horšímu. Na zítřejší den naopak vás čeká stále krásný program Rádia Klasik Praha mezi 16. a 17. hodinou už za chvíli tanec blažených duší Kristofa Willibalda Glucka nebo serenáda E-dur pro smyčcový orchestr Antonína Dvořáka a uvedeme i dílo Svatba u Trollhaugenu Edvarda Hageru Pangringa. Hezký podvečer.

Teď jsme byli chvíli v podsvětí u tance Blažených duší Kristofa Willibalda Glucka z opery Orfeus a Euridika a účinkoval Salzburg Consort. Přesně 2. června roku 1896, tedy před mnoha a mnoha lety, podal italský vynálezce Guglielmo Marconi v Londýně přihlášku, a to prvnímu britskému patentu na bezdrátovou telegrafii. Italský vynálezce objevil způsob rádiového spojení prostřednictvím přenosu elektrických impulzů a signálů a jeho patent byl zanesen jako patent britský. To bylo před 130 lety. No, na druhou stranu je pravda, že první rádiové zprávy byly vysílány Morzovou abecedou teprve právě v roce 1906, byla odvysílána první hlasová zpráva. No ale zasloužil se o to hodně taky Nikola Tesla, přirozeně, který je považován za autora bezdrátového telegrafu, prvního způsobu rádiového spojení. Ovšem ve skutečnosti si stejný vynález právě Nikola Tesla nechal patentovat. Takže koho je to prvenství, když Nikola Tesla tak učinil už na bezdrátové připojení, tedy ten patent podal dříve ještě než Marconi, ale byl mu přiznán až krátce po jeho smrti. Ale každopádně oběma pánům vděčíme za to, že teď můžeme vzduchem poslouchat Radio Klasik Praha. Můžeme ho ale poslouchat i jinými způsoby, které vy určitě znáte. Teď se všude tak bude přenášet filmová hudba z filmu Star Wars, epizoda 6, Návrat Jedi, hudba Johna Williamse.

0: Klasik Praha.
1: V dalším pořadu bude hostem jubilant, který v červnu oslaví kulaté narozeniny. Akordeonistovi Ladislavu Horákovi popřejeme k jeho 60. a zeptám se ho i na to, jak se nástroj vzniklý v Evropě dostal až do Argentíny, k Astorovi Piazzolovi. Ladislav Horák připomene skladby, které mu píšou soudobí hudební skladatelé, a pozveme na blížící se již 14. ročník třeboňských hudebních slavností. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Jiří Pichl a rád bych vás pozval do autosalonu Honda Autojarov.
5: Právě teď jsme pro vás připravili mimořádné zvýhodnění na naše hybridní SUV modely Honda CR-V, ZR-V a HR-V až téměř 250 000 korun. Přijďte si je k nám otestovat a přesvědčit se, že jízda s hybridním vozem může být zábavná, sportovní i úsporná zároveň. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
8: Co čteš, mami?
9: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No a nepotřebuju, mě to obstará dcera.
8: Já taky musím chodit do práce.
10: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Krásná serenáda Edur pro smyčcový orchestr je 22. dílem Antonína Dvořáka. Tempo Divhaus hrála Filharmonia Orchestra, řídil Christoph Warren Green. Už jsme dnes několikrát, díky tomu, že jsme soutěžili o volné vstupenky pro vás, naše posluchače, hovořili na Rádiu Klasik Praha o koncertu, který se chystá do Obecního domu do Smetanovy síně na 10. a 11. června v 19.30, který pořádá FOK, tedy pražští symfonikové, tam samozřejmě budou hrát s nimi trompetista Gábor Boldocky a vystoupí dirigent Case Scaglione. Koncert se mimochodem koná ve spolupráci s Akademií věd České republiky. Na programu je trubkový koncert B-dur opus 94 Mieczysława Weinberga a od Dmitrije Šostakoviče symfonie číslo 11 G-moll s podtitulem Rok 1905.

Náš program pokračoval teď vystoupením hráče na anglický roh Dominika Wollenwebera a kolegia berlínských filharmoniků. Poslouchali jsme tedy koncert G-dur pro tento nástroj anglický roh smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha. Zajímavostí možná je, že Bach tenhle koncert napsal podle svého velikonočního oratoria. Posíláme teď pozdrav lásky, a to prostřednictvím známé skladby Edwarda Elgara.

Violončelista Gautier Capisson a Orchestre de Chambre de Paris zahráli Pozdrav lásky Edvarda Elgara. Před námi už jenom pár skladeb do 17. hodiny a tou první je Svatba u Trolldaugenu. Dílo Edvarda Hagerupa Griega, které zahraje Státní filharmonie

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Nenechte si ujít výprodej Visku plný skvělých nabídek. Sleva až 65% na výrobky pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Visk Scandinavian Sleeping and Living.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

Thomas Harris je jeden z nejhranějších současných britských skladatelů, napsal taky balet s názvem Dante. A právě z tohoto baletu byla část Peklo. Los Angeleskou filharmonii řídil Gustavo Dudamel. Je tu před námi poslední skladba této hodiny, Allegro Energico, první věta klavírního kvintetu G-moll Josefa Suka.

0: Krátce po 17. hodině dozněl klavírní kvintet G-moll a věta první Allegro Energico Josefa Suka. Hráli vám na klavír Jan Simon, na housle Josef Suk, na housle Pavel Šporcel, Karel Untermiller na violu a Jiří Bárta na violončelo. Je krátce po 18. hodině, začněme zpěvem.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Déšť slzí, tak se jmenovala tahle píseň z cyklu Krásná mlynářka v úpravě pro zpěv a orchestr France Schuberta. Aranžoval Anton Webern, tento hudební skladatel, a zpíval baritonista Benjamin Appel za doprovodu Mnichovského rozhlasového orchestru, který řídil Oskar Jokl. Máme tady před sebou zase další hodinu našeho vysílání s hudbou různorodou, tak abychom udělali radost vám všem, kteří posloucháte Radio Klasik Praha. A tak už se za chviličku rozezní hudba orchestrální Johanna Sebastiana Bacha, jeho svita číslo 3 D dur. Uslyšíme i sonatínu pro klarinet a klavír Bohuslava Martinů. Dílo Bély Bartóka zastoupí divertimento pro smyčcový orchestr a od Ludvíka van Beethovena to bude taky hudba komorní, sextet pro dva klarinety, dva lesní rohy a dva fagoty es dur. Příjemný podvečer, příjemnou náladu v úterý 2. června.

Amsterdamský barokní orchestr, který řídil Ton Koopman, zahrál předehru orchestrální svity číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha. Pokud jste se ještě nestačili podívat, jaký večerní koncert bez smokingu dnes uvádíme na rádiu Klasik právě 20 hodin, tak to teď řeknu. Bude to slavná Mahlerova symfonie číslo 1 s podtitulem Titan. A dnes večer ve 20 hodin jej uslyšíme v interpretaci domácí České filharmonie, kterou bude řídit Semjon Byčkov.

Sonatinu pro klarinet a klavír čas Andante Bouslava Martinů vám zahráli klarinetistka Anna Pavlová a klavírista Ivo Kahánek, kteří spolu často spolupracují na jevišti a no nejenom tam, ale i na nahrávkách. Než vám pustím téma z filmu Návrat do budoucnosti z roku 1985 s hudbou Alana Silvestriho, tak musím taky konstatovat, že budoucím časem už se bude taky za chviličku honosit Pražské jaro, ten letošní ročník končí 4. června. V tomto týdnu, třeba dnes v úterý 2. června, se uzavře ještě výjimečná pražskojarní rezidence kanadské sopranistky a dirigentky Barbry Hennigan s Českou filharmonií, která se představí v dílech Charlesa Ivesa, Josefa Haydna, Arnolda Schönberga, čistě jako dirigentka. No a vy si můžete i o těch zbylých koncertech přečíst ještě na našich webových stránkách, než se tedy přiblíží ten 4. červen a kdy ve vrcholí pražské jaro mší da requiem Giuseppe Verdiho ve Smetanově síni obecního domu v Praze.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám přední českou sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. Povídat si budeme o Janáčkovi, písňovém repertoáru, jejich aktuálních rolích a projektech a také o situaci v současném operním světě. K poslechu premiéry v úterý 2. června od 19 hodin vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století. Tati, ETF je teď nejlepší věc.
3: Aha.
2: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
3: A co SSB?
2: SSB? Co je SSB?
3: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
2: A to je nějaká nová investice?
3: To je stavební spoření od Buřinky.
2: Aha, a kde se to dá stáhnout?
3: No normálně v Georgii.
4: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
5: Od 1. června je v Metropoli Zličín
6: Ninja Park!
5: Velké i malé děti si tu každý den užijí spoustu pohybu, legrace a dobrodružství.
7: Šplhací zóna, obří kuličková dráha, prolézačky, skillball a fůra dalšího.
5: A 5. června od 2 hodin velké slavnostní otevření. Čeká vás den plný hudby a zábavy. Přijďte si zaspívat s oblíbenou dvojicí Karol a Kvído.
7: Více informací najdete na webu Metropole Zličín.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ladíte Klasik Praha.

Podmanivé dílko Svit Luny z bergamské svity Claude Debussy ho přednesl klavírista Yi Liu. Na rádiu Klasik Práv. Na hodinách je 17 hodin a 30 minut a my uslyšíme další skladby, které vás doufám potěší. Třeba to následující divertimento pro smyčcový orchestr Bély Bartóka. Česká filharmonie, kterou řídí Jiří Bělohlávek, zahraje třetí větu Allegro assai.

0: představím jednotlivé muzikanty, kteří hráli v sextetu Ludvíka van Beethovena v první větě Adagio Allegro. Václav Kyzivát a Zdeněk Tesař na klarinety, na lesní rohy Zdeněk Tilšar a Bedřich Tilšar a na fagoty František Herman a Vilém Horák.
1: Klasik Praha.
2: Více než 500krát prodával Ivo Žídek svoji Mařenku za 300 zlatých ve Smetanově opeře Prodaná nevěsta. Chytrý a furianský chastník Jeník byl jeho celoživotní a nejznámější rolí, kterou zpíval od svých 25 až do 50. Více v dalším dílu pořadu Hudba podle kalendáře v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
3: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jepsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
8: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
10: Co čteš, mami?
11: Seniordoma.cz. Asistent nakoupí, poklidí, uvaří. No já nepotřebuji, mě to obstará dcera.
10: Já taky musím chodit do práce.
12: Když už nemůžete, zaskočíme za vás. Seniordoma.cz. Starost o vaše blízké a jistota pro vás.
3: Jsme Klasik Praha.

Tohle je velmi nádherná a podmanivá árie Madame Butterfly z opery stejnojmené Giacomo Pucciniho a zpívala René Fleming. Za doprovodu London Philharmonic Orchestra řídil Sir Charles Mackerras. A už za chviličku v 18 hodin to budou poslední dnešní zprávy, které vám přečtu. Mimo jiné se pak příští hodině ještě zastavíme u pár skladeb a už se budeme přibližovat k těm večerním programům v úterý 2. června. Ale teď ještě jedna skladba, tokáta z Varhanní symfonie číslo 5, kterou napsal Charles Marie Vidor.

0: Tokáta byla z Varhanní symfonie číslo 5 Charles-Marie Widora a zahrál varhaník William McQuicker. Teď bude za minutu 18 hodin, je úterý 2. června a už se všechno připravuje na to, aby začaly večerní pořady hned po zprávách, kdy se rozezní ovšem další krásná hudba. Tentokrát to budou obrázky z výstavy v orchestrální verzi a navštívíme starý hrad obrázků z výstavy Modesta Petroviče Musorgského.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Premiér a předseda ANO Andrej Babiš se podle všeho rozhodl převést do praxe rčení padni komu padni, alespoň co se týká zahraničních cest českých zákonodárců. Nejprve v dubnu zakázal předsedovi Senátu a zástupci opoziční ODS Miloši Vystrčilovi využít vládní speciál na cestu na Tajvan, takže tam šéf horní komory parlamentu teď dorazil s delegací v pondělí komerční linkou. Tentýž krok ale Babiš učinil v květnu i vůči poslanci vlastního hnutí ANO a zároveň místopředsedovi sněmovny Patriku Nacherovi. Ten měl v plánu využít vládní speciál na cestu do Izraele, ale narazil. Babiš mu vzkázal, že si má koupit letenky. O rozmístění jaderných zbraní v dalších evropských členských zemích NATO diskutují politické a vojenské špičky ve Spojených státech. Podle deníku Financial Times jde Washingtonu o to, aby ujistil spojence, že snížení konvenční vojenské podpory, kterou chystá, neoslabuje bezpečnostní záruky. Tajná jednání přicházejí v době, kdy se americký prezident Donald Trump chystá stahovat vojáky a kritické nejaderné zbraňové systémy od evropských spojenců. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary je nejprestižnějším filmovým festivalem ve střední a východní Evropě. Srdcem festivalového dění je samozřejmě tradičně hotel Thermal, který také při zahájení vítá slavné osobnosti ze světa filmu. Letošní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu, který zároveň oslaví 80 let od svého prvního konání, proběhne v termínu od 3. do 11. července 2026. A ještě předpověď počasí. Během noci začne pršet. Nejnižší teploty budou mezi 16 až 14 stupni Celsia. Zítra bude po celý den deštivo a chladno. Později odpoledne srážky mohou od jeho západu ustávat a zároveň bude ubývat oblačnosti. Zítřejší nejvyšší teploty jen 17 až 19 stupňů.
1: Jsme Klasik Praha.

Takhle vypadá starý hrad, stvárněný v hudbě v obrázcích z výstavy v této skladbě modestra Petroviče Musorgského a taky v úpravě pro orchestr Maurice Ravela. Vídeňské filharmoniky řídil Gustavo Dudamel. Začala poslední hodina moderovaného bloku na rádiu Klasik Praha. Řeknu, co budeme hrát. Uslyšíme třeba zase v úpravě pro violončelo a orchestr slavnou Pavanu Gabriela Fauré. Nabídneme koncert Karla Filipa Emanuela Bacha pro violončelo a orchestr a nebo procházku rajskou zahradou Frederika Delia či 25. koncert G-moll Wolfganga Amadea Mozarta. Krásný podvečer. Při poslechu teď hudby Felixe Mendelssohna Bartoldyho a části presto jeho smyčcového oktetu S-dur.

Dvě světová smyčcová kvarteta Katior Eben z Paříže a Belcha Quartet z Londýna se sešla při natočení smyčcového oktetu S-dur Felixe Mendelssohna Bartoldyho a my jsme poslouchali čtvrtou větu presto tohoto díla. Blíží se taky večerní koncert. Program večerních koncertů tohoto týdne najdete na našem webu. Samozřejmě, ale dnes večer vám připomenu ten hudební titul, který je velkolepý. Symfonie číslo 1 D-dur Titán Gustava Mahlera. Rád vám a bude Česká filharmonie, kterou bude řídit Semjon Byčkov. Teď si poslechneme komornější skladbu v úpravě pro violončelo a orchestr, skladbu Gabriela Fauré a jeho Pavanu.

Známou pavanou Gabriela Fauré v úpravě pro violončelo a orchestr zahráli violončelista Gauthier Capuçon a s ním studiový orchestr. Když se řekne rodina Bachů, tak vždycky je to záruka kvalitní muziky, tak jako i v případě Karla Filipa Emanuela Bacha. Tohoto výmarského rodáka a druhého nejstaršího syna Johana Sebastiana Bacha, jeho první manželky. A zase bude hrát violončelo jako vedoucí nástroj, na něj Dominika Hošková. Plzeňskou filharmonii řídí Jiří Malát a začíná třetí část koncertu pro violončelo a orchestr A-dur právě Karla Filipa Emanuela Bacha.

0: Klasik Praha.
1: V těchto dnech jsme si připomněli výročí válečné operace Anthropoid. A tak se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na filmy s válečnou tematikou. Zazní například ukázky ze skvělého filmu Valkýra. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthaushejtmánek.cz.
4: Švandovo divadlo uvádí
5: severskou komedii s prvky westernu i thrilleru
4: Ukrutně šťastní
5: dle románu Erlinga Jebsena.
4: My si tu lecos umíme vyřešit sami, to je první pravidlo.
5: A jaké je druhé pravidlo?
4: Žádný jiný není.
5: Ukrutně šťastní ve Švandově divadle.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenito, no jistě. Kamenito.cz, dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby, zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenito.cz vám zlepší náladu.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta v ceně 69,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Vykoupení z věznice Shawshank, tak to bylo téma z tohoto filmu z roku 1994, téma, které napsal Thomas Newman. Ještě v této hodině mám pro vás jednu pozvánku, a to na místo památky UNESCO do Kutné Hory, na Mezinárodní hudební festival, který už si tam vybudoval svoje pevné místo na české hudební mapě festivalu. No a Kutná Hora zase už po 19. letos zažije tu špičku. Je to jeden z nejrespektovanějších českých festivalů komorní hudby a do historických prostor města opět přivede mimořádná setkání. Festival, který založil violončelista Jiří Bárta, je dlouhodobě ceněn pro svou jedinečnou dramaturgii i atmosféru. A letošní ročník, který se koná od 5. do 14. června, se svými koncerty uskuteční na ikonických prostorách, jako jsou chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměstí nebo kostel svatého Víta v Zahrádce. No a vy si můžete bližší informace o tomto programu přečíst na stránkách festivalu. Tedy mfkh, Mezinárodní festival Kutná Hora, .cz.

Tak to byla taková osvěžující skladba, kterou napsal Hugo Alvén, rychlá virtuózní skladba, která existuje v nesčetných úpravách. Tohle byla úprava pro trombon a klavír, trombon Christian Lindberg, klavír Roland Pentinen. Tanec pastýřky se jmenovala tahle skladba. Tak to pojďme sklidnit ještě procházkou rajskou zahradou v hudbě Frederika Delia.

Dílo Frederika Delia, tedy jeho procházku rajskou zahradou, zahrál soubor Academy of St. Martin in the Fields, řídil Neville Mariner. Je tady poslední skladba této hodiny a po ní přivítá kolega Ondřej Fischer Kateřinu Kněžíkovou. To se určitě máte na co těšit, když do našeho studia přijde tahle příjemná mladá dáma a vynikající pěvkyně. No a teď se ještě předtím tady poslechněte Brucknerův orchestr z Lince, který řídí Martin Ziegart. Zahraje Allegro con Brio, symfonie číslo 25 G-moll, Wolfganga Amadea Mozarta. Ivan Lask se s vámi loučí a těším se zase na slyšenou.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: potisk trička, byla CZ.
0: Tohle je Klasik Praha.
4: Hudba v miléniu.
0: O klasice v 21. století.
5: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte buď na frekvenci 98,7 nebo prostřednictvím internetu. Naše pravidelné pořady si můžete kdykoliv zpětně poslechnout i na našich webových stránkách a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mám radost, že dnes mohu u nás ve studiu přivítat přední českou sopranistku, která je vyhlášenou interpretkou českého repertoáru i písňové literatury, držitelkou ceny časopisu BBC Music Magazine, vystupuje na českých i zahraničních jevištích a v nejbližší době ji budete mít možnost slyšet kromě Národního divadla v Praze třeba i na festivalu Smetanova Litomyšl a v srpnu také v zámku v Litni, kde zazní koncertní provedení pro dané nevěsty. Srdečně vítám sopranistku Kateřinu Kněžíkovou. Dobrý den.
6: Krásný dobrý den.
5: Já jsem vzpomínal, když jsem vás poprvé slyšel zpívat a uvědomil jsem si, že to bylo před 15 lety, že jsem viděl na DVD záznam barokní Scarlattiho opery z Českého Krumlova, kde je láska, je i žárlivost.
6: Ano, dva morhe, gelozia.
5: V režii Ondřeje Havelky. Jak vy na to vzpomínáte? Byl to nějaký významný bod ve vaší kariéře? Nebo?
6: Já si myslím, že v té době bylo každé vystoupení významným bodem. Mm-hmm. A já jsem to brala jako obrovskou zkušenost nejenom toho repertoáru, ale opětovné setkání s panem režisérem, možnost zpívat v tak úžasném prostoru, jako je Krumlovské barokní divadlo. Takže to byla krásná zkušenost. Ještě se to natáčelo na DVD, co si mladý umělec vlastně víc může přát.
5: Vy jste dříve spolupracovala třeba i se souborem Czech Ensemble Barok a té barokní hudbě jste se věnovala. Je to ještě pořád nějakou součástí vašeho repertoáru, to baroko, nebo spíš už to zapatří?
6: Já bych řekla, že bohužel už ne. Myslím si, že ty tendence, té interpretace už jsou jiné. Lépe řečeno, já se trošku odkláním hlasově, jsem už trošku velká. Ten hlas zkrátka zraje jiným směrem. To neznamená, že bych třeba na nějakém koncertě nějakou barokní a nezařadila, vůbec jsem na to nezanevřela, to vůbec ne, jenom zkrátka se snažím poslouchat svůj hlas, který má trošku jiné kontury, než ty typické barokní. Teďka vlastně nejvíce zpívám Janáčka a Pučínyho.
5: Je to tak tedy, že to baroko je spíš jako určeno pro ty menší hlasy? Já jsem si myslel vždycky, že je to takový stereotyp.
6: Já si to nemyslím, ale ten můj názor evidentně není relevantní v tom slova smyslu, že bych nějakou nabídku s barokní tématikou nebo obecně hudbou dostala. Zkrátka ti, kteří o tom rozhodují, mají jinou představu o obsazeném hlase a já jim do toho nezapadám, což není nic proti ničemu, ale já si nemyslím, že bych tu barokní hudbu obecně nebo i klasicistní nemohla zpívat.
5: Konec konců třeba váš manžel taky je takový mohutnější hlas, že jo, a přitom baroko stále příležitostně zpívá, takže asi to úplně...
6: Je opravdu jako od věci si uvědomit, jak je dirigent, jaké vůbec ty souvislosti, kde se ta opera odehrává, jaké jsou hlasy kolem, takže tam je několik proměnných, které vždycky s tím hrozně souvisí. Takže já bych to nebrala jako nějakou výtku z jedné či z druhé strany.
5: Rozumím. Když se ještě ohledneme za nedávnými událostmi této sezóny, tak vy jste taky v zimě ve Švýcarsku zpívala Rusalku. Jaká byla ta inscenace švýcarská? Jak to Švýcaři pojali?
6: Ta inscenace byla v koprodukci třech divadel a tvořila ji britská režisérka, takže si myslím, že to úplně nemělo souvislost se Švýcarskem. Nicméně ta inscenace byla velice moderní, ale po dlouhé době, musím říct, moderně smysluplná, reflektovala vlastně dospívající dívku v tom 21. století, kdy si paní režisérka vlastně dovolila ji konfrontovat s tím světem plastických zákroků. Aha. A ono to fakt dávalo smysl a myslím si, že šlo to ještě více na dřeň, když ta dívka vlastně neví ještě, co ten život znamená, snaží se díky prostředkům naší moderní doby upoutat své okolí, což bylo opravdu někdy až alarmující, musím říct. To uvědomění si, jak je to dospívání těch mladých slečen v dnešní době složité.
5: Zajímavé téma. A bude se to ještě hrát, nebo to už je teď uzavřená kapitola?
6: Myslím si, že už je to uzavřená kapitola. Byly to, myslím, tři města. Dublin a Fribourg, a to první si nespomínám.
5: Když takhle účinkujete třeba v zahraničí v těch českých operách, tak radíte třeba zahraničním kolegům s českou výslovností?
6: No, pokud jsem tázána v obecné rovině, tak ráda samozřejmě poradím. V tomto případě jsem tázaná byla, protože jsme neměli jazykového kouče, který u češtiny, myslím, je bezpodmínečně nutný. Abych to viděla, že u každého jazyka cizího je to bezpodmínečně nutné. Bohužel ta doba je tak nekompromisně rychlá a finančně náročné období, že si prostě divadlo nemělo ty prostředky k tomu, aby si mohlo dovolit jazykového kouče. My jsme tam byli tři Češi, takže jsme se podělili o práci, ale vzhledem k tomu, že Rusalka tam je zkrátka nejvíc a s nejvíce postavami na jevišti se setká, tak já jsem, myslím, byla největší pomocí. Mě to vůbec nevadilo, jenom potom už, když vlastně ty postavy zpívají na jevišti vedle sebe, tak člověk už to vlastně nemůže vnímat z toho objektivního slova smyslu, protože se soustředí sám na svůj výkon a spoustu věcí uniká, ale myslím si, že mý kolegové ve Friburku udělali úžasný kus práce, protože myslím, že speciálně pro francouzsky mluvící to není tak snadné.
5: Ano, no a naopak zase francouzština třeba může být náročnější pro nás, k tomu se samozřejmě taky ještě dostaneme brzy k té francouzštině. Nicméně je to zajímavé, protože já občas, když vídám třeba záznamy českých oper ze zahraničí, tak mám pocit, že ta úroveň teda té české výslovnosti se hrozně zvedá v poslední době, že opravdu jako často i třeba britští pěvci.
6: Ano, obzvlášť britští pěvci, američtí se tomu věnují, obzvlášť když vlastně zjistí, že ten například Janáček nebo Rusalka Dvořáková, pro ně ten repertoár skýtá časté setkávání se s těmi autory a je to samozřejmě i pro ně velká výhoda, když ideálně se ten jazyk minimálně foneticky začnou učit, nejenom vlastně opakují jakousi nějaký přepis té řeči. Takže mám spoustu kolegů, kteří díky tomu, že dostávali více nabídek českého repertoáru, tak se ten jazyk začali učit, nebo minimálně měli snahu do něho více proniknout, aby prostě to působilo opravdu co nejvěrohodněji. A já nemohla jsem při mém působení v Glyndebourne minulé léto, kde jsme prováděli Káťu Kabanovou, tak tam opravdu to bylo úplně úžasné, jak se na to vlastně nachystali a jak byli trpěliví, protože ta řeč opravdu není vůbec jednoduchá a snažili se všichni kolegové o to, aby ta řeč byla co nejvěrohodnější. Nejde to úplně, ale ta jejich snaha mě dojímala.
5: Říká sopranistka Kateřina Kněžíková, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Protože jsme zmiňovali Rusalku, tak navrhuji na úvod pustit si tedy árii Měsíčku nad nebi hlubokém, jak jste ji natočila se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha, se sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou si dnes povídáme v pořadu Hudba v miléniu a právě nám zaspívala árii z Dvořákovy Rusalky Měsíčku na nebi hlubokém za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, role, kterou nedávno stvárnila také ve Švýcarsku. Ještě vás tato árie pořád baví? Není to už trochu ospívané?
1: Baví.
0: Jo.
1: Pořád mě baví. Já vím od svých kolegyň, že už právě je to takový evergreen, že pořád všichni chtějí tu píseň Rusalky, ale mě to stále baví, protože mě to samotné tak uklidňuje a vokuje mi to zamyšlení, tak mě ta chuť a láska vůbec obecně k Rusalce stále jako neopouští.
0: Když ještě zůstaneme u toho českého repertoáru, teď v červnu, kdy tento pořad vysíláme, tak v Národním divadle zpíváte Jenufu, což je tedy určitě jedna z vysněných rolí pro mnohé sopranistky, ale už mi taky několik pěvkyň říkalo, že nejen pěvecky, ale i jaksi psychologicky je to velice náročná postava. Jak vlastně vy moc ten její příběh na tom jevišti prožíváte, nebo jak moc si to můžete dovolit vlastně jako profesionálka to prožívat?
1: To jsou krásné dvě otázky v jedné. A já mám takový způsob zpracování role, kdy se snažím nejdřív, než se začnu nějakou roli tohoto druhu učit, tak si to poslechnu v českém repertoáru, to je výhradně Gabriela Beňačková. Takže když si to několikrát poslouchám, tak u toho většinou pláču a snažím se opravdu co nejvíce nasát ty všechny emoce, co to ve mně vlastně vyvolává, a uvědomit si tu emoci. A potom na tom jevišti samozřejmě už si člověk nemůže dovolit plakat, protože to hrdlo by zkrátka bylo víc namáhané, než by bylo zdrávo. Já tomu říkám, že taková jako sekundárně řízená emoce z té vědomé části a snažím se vlastně napojit na tu emoci, kterou jsem si prožila, takzvaná naučená, protože já kdybych začala plakat na jevišti nebo křičet, nebo se úplně oddat té emoci, tak myslím si, že opera končí. V tomto případě zcela jistě. Ten samý příklad je Káťa Kabanova.
0: Takže navenek to musí vypadat emocionálně,
1: ano.
0: Ale
1: já si myslím, že to mají všichni pěvci, že to je, občas si člověk může jako uronit slzu, když ví, že s tím umí pracovat, ale aby se jako psychicky složil, si můžeme představit situaci, že Jenufa najde své mrtvé dítě, o kterém měla dojem, že teda zemřelo přirozenou smrtí a ne tak strašnou a ještě o tom ví celá vesnice a ten tlak musí být absolutně šílený. Takže jenom to domyslet je hrozné, natož to prožít přímo na jevišti, myslím, že zcela zhola nemožné.
0: Ta inscenace Jenufy, která se teď hraje v Národním divadle, to je režie Kalixta Bějta, která, jak si pamatuji, vzbudila určité kontroverze po svém uvedení. Co přesně to obnáší třeba pro vás? Jak pan režisér vykreslil tu vaši postavu v této inscenaci?
1: No, já bych tady musela být asi hodně přísná a příkrá. Každý, ať si udělá svůj obrázek sám o tom daném zpracování, musím říct, že během toho zkoušení, u kterého jsem nebyla, podotýkám, tak ti mý kolegové určitě neměli jednoduché z mnoha důvodů. Já, když jsem tu inscenaci teď viděla na záznamu, abych se teda naučila režijní postupy, tak jsem byla opravdu vlastně jako zklamaná až zhrozená, protože to, co ten režisér s tou Látkou udělal, mě teda vůbec netěší a možná teď má slova nebudou těšit Národní divadlo. Ale já si pořád říkám, že to dílo za to nemůže. Pro mě to neznamená, možná i tím, že jsem neprošla tím zkouškovým procesem, ale věřím, že v tomto případě bych byla možná ve stejné pozici smýšlení. A já to teda konzumuji jako nezávislý pozorovatel zatím. Zkoušky budeme mít až od příštího týdne a toho dalšího, čili nějakých 4-5 dní před znovu uvedením té inscenace. A já si to musím dávkovat. Musím říct, že nejsem schopná to dát na první dobrou, čili na první pohled. Zatím jsem skončila u prvního jednání a vždycky mi trvá hrozně dlouho, než se vrátím zpátky. Ne v souvislosti s pozitivní energií, dopadem, ale tou negativní. Mně se ta inscenace opravdu nelíbí. Myslím si, že je to pobuřující.
0: Tak pokud si budou chtít posluchači udělat názor sami, mohou tedy navštívit Národní divadlo teď v červnu. No a kromě Jenufy tedy vy jste i vyhledávanou představitelkou Káti Kabanové, další velké janáčkovské hrdinky, kterou jste třeba kromě Národního divadla Brno zpívala i na zmiňovaném festivalu v Glyndebourne v Anglii. Která z těchto janáčkovských heroin je vám bližší, nebo kterou zpíváte raději?
1: Ono se nedá říct, kterou raději. Vemte si, že Jenufa má 3 jednání a ta opera má takové to klasické operní trvání, kdežto Káťa Kabanová má hodinu a půl čistého času. A častokrát se dává bez pauzy a je to teda kompilát během té hodiny a půl tak silných emocí, že je to hrozně zhuštěné, že člověk nemá vůbec čas vypnout a je to tak intenzivní, že mám pocit, že díky Káti Kabanové jsem si, že si prožívám díky její osobnosti svoji terapii, takže je to tak nabité díky tomu vlastně zkrácenému nebo krátkému času, kdy ta Káťa na jevišti je vlastně víceméně skoro pořád. Takže Káťa mi asi bližší. I možná i proto, že jsem vždycky Káťu, nebo poprvé, když jsem Káťu zpívala, tak jsem do ní nevstupovala, ale jsem si opravdu prošla tím procesem, který byl úplně úžasný, což bylo poprvé v Glyndebourne před už 5 lety v roce 2021, teď naposled minulé léto. A poslední zkušenost mám právě z Brna, kde byla naprosto geniální režie pana Carsona, kterou jsem si absolutně zamilovala a mám dojem, že jsem nikdy nedělala nic krásnějšího a smysluplnějšího. A potom si na tu misku druhou, misku vah dáte tu Jenufu z Národního divadla, to mě to fakt mrzí.
0: Zpívá se vám dobře Janáček vlastně z toho hlediska vokálního, protože není to samozřejmě úplně belkanto, je to inspirováno jaksi rytmem přirozené řeči, je to rytmicky členité, intonačně náročné, jde vám to dobře do krku?
1: Mně to dobře jde do krku, protože já nemám dojem, že by jsem musela vytvářet jiný způsob zvuku. Legáto je legáto a zůstane legátem a myslím si, že i Janáček by nikdy nechtěl. Jsou samozřejmě těžká místa těch skoků, které tam jsou, které reflektují teda nějakou emoci nebo význam slova, ale musím říct, že když člověk k tomu přistoupí přesně podle jakéhosi mustru klasického belkanta a naspívá si to vlastně tím procesem, který teda není úplně krátkodobý a projde tím procesem, tak si myslím, že dojde do stavu vlastně volnosti, kdy zpěv by měl znít, jako když člověk mluví, to je můj názor, že by to nemělo být nic urputného, ale ten Janáček samozřejmě má jisté kontury toho následování textu ještě větší než u třeba belkanta nebo romantické hudby.
0: Učíte toto třeba taky své studenty, protože vím, že se věnujete i pedagogické činnosti, letos opět budete taky na Kroměřížské akademii vyučovat, tak taky jim vštěpujete tu zásadu, že má zpěv připomínat mluvu?
1: Ano, určitě. Určitě, já se snažím co nejméně ty lidi zatěžovat, protože v dnešní době tolik videí, kde se doporučuje to či ono a myslím si, že častokrát se setkám s tím, že ty lidi ví hrozně moc teoretických věcí, ale jsou tak přetechnizovaní, že se člověk snaží jim jako pomoct v tom, aby, a vždycky říkám, že zpěv je taková blbůvzdorná záležitost, nahlížet na to opravdu skoro až jednoduchým způsobem, ne samozřejmě v tvorbě zvuku, ale v tom, aby si člověk uvědomil, kde co se takzvaně vyrábí, aby neměl pocit, že někde někam něco musí strkat a dotláčet nebo posouvat, aby ten dojem z toho jejich nějakého výstupu, představení nebo nějakého koncertu byl co nejpřirozenější a aby to na toho posluchače dopadlo přes tu emotivní stránku, protože myslím si, že posluchač jako neřeší ten způsob, jakým se tvoří tón, ale co to v něm zanechá.
0: Říká sopranistka Kateřina Knižíková, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Za chvíli se dostaneme k francouzskému repertoáru i k vašemu účinkování na festivalu Smetanova Litomyšl. Tak v souvislosti s francouzským repertoárem navrhuju pustit si titulní skladbu z vašeho alba Fidie. Čte se to tak?
1: Fidile.
0: Fidile je tam které jste tedy natočila s Janáčkovou filharmonií a Robertem Jindrou a které získalo i cenu BBC Music Magazine.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem pořadu Hudba v miléniu je přední česká sopranistka Kateřina Knížíková. Z jejíhož alba Fidile s Janáčkovou filharmonií Ostrava a dirigentem Robertem Jindrou, které vyšlo v roce 2022 a získalo cenu časopisu BBC Music Magazine, jsme teď poslouchali titulní píseň. O čem vlastně je ta píseň? Kdo je ta Fidile?
1: Fidile byla vlastně reálná postava, žena, která svůj život zasvětila práci, ale takové ty jednoduché. A vždycky každý večer měla potřebu si vždycky někam sednout a promluvat s Bohem. A ta místa byla většinou příroda. Uh-huh. Takže v té písni se vlastně reflektuje nejenom to prostředí té krásné přírody, toho, jak to šumí, jak to zurčí, jak to zpívá a cvrliká, ale je tam reflektováno i ta poloha té víry a napojení se na sebe sama.
0: Francouzský písňový repertoár tedy zaspíváte i na festivalu Smetanova Litomyšl, bude to 20. června s Benevicovým kvartetem. To je nějaký program, který už někde zazněl, nebo ten bude premiérován až na festivalu?
1: Ten nebude premiérován na festivalu, ale já jsem strašně ráda, že festivalu se ten program líbí, nebo líbil. Byl letos, vlastně minulý rok, tuto sezónu, byl premiérován na Dvořákově Praze v rámci jejich komorní řady, kde jsem byla kurátorkou, a na tom programu zazní vlastně většinou francouzští skladatelé, jeden Belgičan. Je to taková cesta mezi Prahou a krásnou zemí francouzskou, a ten repertoár, je tam Camille Saint-Saëns, je tam Luque, je tam Ravel, je tam Debussy, takže spoustu krásné hudby, které se u nás moc neslyší, a já na to, že se to neslyší, velice ráda vždycky reflektuju, protože mě baví nastudovávat kusy, které mohu posluchačům představit. Častokrát slýchávám, že si teda ti posluchači přijdou, jestli se jim ten repertoár bude líbit, protože jsou to autoři, kteří nejsou tak často dáváni, hráni, známí, ale já vždycky říkám, že není nic krásnějšího, než otevřít některé dveře nové hudby, kterou můžu představit, a většinou na ty koncerty přicházejí posluchači, kteří mají nejenom ty dveře přímo otevřené, ale vstoupí do nich a s čistým a otevřeným srdcem, což mě strašně vlastně dojímá a hrozně těší, že se to tak děje. Takže všechny moc zvu letos na další ročník Smetanovy Litomyšle 20. června.
0: Ano. Kde vlastně na to chodíte, na tady tento méně známý repertoár? Máte nějaký poradní tým dramaturgů nebo nějaký jiný inspirační zdroj?
1: Mým inspiračním zdrojem jsou dámy, které toto také zpívají, které mají tyto objevy v oblibě. Je to Veronique Jean, francouzská pěvkyně, nebo Joyce DiDonato. Jsou to zkrátka dámy, které mají rády komorní hudbu, a nebo paní Otter. Takže já ráda poslouchám ty CDčka, a když mě něco osloví, tak se úplně vlastně zblázním, nasávám nové podněty. A v té písňové literatuře je tolik krásy, že mám dojem, že to jeden člověk za ten jeden svůj život není schopen, možná ani 10 lidí by to nebylo schopno obsáhnout. Takže mě hrozně těší, že na to zkrátka ti pořadatelé slyší a že mi důvěřují v tom, že si troufnu takto náročný, on není ani náročný, ale neznámý repertoár, zařadit na program.
0: Ještě na tu francouzštinu bych se rád zeptal, jak se vám zpívá francouzsky, protože to je specifický jazyk, má různé nosové vokály a podobné zvláštnosti, tak je to prospěv příznivé tady tohle?
1: Je to prospěv příznivé, když vám někdo dá návod cestu, jakým způsobem to přijmout, protože ta mluvená francouzština se liší od té pěvecké, stejně jako italština nebo němčina, má to u své záležitosti nějaké pravidla. A když je znáte, tak se vám lépe existuje. Samozřejmě to není sranda. Já si vzpomínám, když jsem poprvé na začátku své kariéry, to jsem ještě chodila na konzervatoř, dostala nabídku Faustovy Markétky, a tam jsem právě dostala ten klavírní výtah, kde byl ten fonetický přepis. A já jsem si připadala jak blázen, že dělám jenom a vůbec jsem nevěděla proč. Mm-hmm. Takže jsem se začala francouzštinu učit. A během teda nějakého toho nastudování jsem potom několik let studovala tu řeč a potom i s koučem francouzským, se kterým vlastně připravuju jakýkoliv jiný i repertoár, s Markem Pincouem, který umí francouzsky, který je vlastně Kanaďan a umí několik řečí, takže ten je pro mě velkou pomocí nejenom teda ve francouzském repertoáru, ale vy máte dojem, že to jako děláte, ten postup, ten styl, ten je vlastně jako by tu fonetiku, ale pořád je to jako nedostatečné, takže člověk stejně jako cizinec češtinou bude slyšet, že tam to zkrátka není jeho šálek čaje, tak u té francouzštiny si myslím, že každý rodilý Francouz to pozná.
0: Nedávno tady byl tenorista Pavel Černoch, taky jsem se ho ptal na francouzštinu a on právě říkal, jak ho Francouzi chválí, že mu je lépe rozumět v těch francouzských operách než těm Francouzům. Tak možná, když máte ty vokály čistší, tak to vlastně je něčím
1: tam
0: výhoda.
1: Je právě ta jedna záležitost, že se nesmí v té pěvecké francouzštině dělat ta nosovka tak strašně silně, jinak to vlastně pěvecky zavírá ten nástroj krk. Takže je tam určitý mechanismus, který to supluje. Nicméně je pravda, že i mě v češtině vlastně člověk má pocit, že když to je jeho materština, že tím vládne a je mu rozumět, ale i na tu češtinu by měli být koučové, kteří vám řeknou, že ten přízvuk je prostě špatně nebo že je na jiné části slova.
0: Pokud se tak nenapsal
1: versus,
0: skladatel.
1: Přesně, versus skladatel, smetana. Tam je největší problém vždycky u prodané nevěsty, to na vás čouhá tahle komplikace vlastně v každém taktu. Takže tam je potřeba, pamatuju si, jak mi právě Mark Pincov říkal, a kde je ten důraz? No a já jsem mu zopakovala to slovo, on říká, no ale děláš to úplně někde jinde. Bohužel ten Smetana nám v tom připravil trošku překážku, ale Janáček už tohle vlastně nemá.
0: A v té francouzštině taky se vyslovuje vlastně normální R místo toho jejich francouzského.
1: Tam se normálně roluje, tam se vyslovuje R. Je pravda, že třeba u operních rolí, když jsou, že třeba jsou hlavní role obsazené Francouzi a ty vedlejší mezinárodně, jaksi, tak myslím si, že se to jako sceluje, aby jeden neroloval a druhý zkrátka neměl francouzské R. Tak aby to mělo hlavu a patu, aby to bylo scelené.
0: Vy se písním obecně věnujete hodně, vydala jste několik písňových alb, také s Davidem Švecem, s Kateřinou Englichovou nebo nejnověji s Jakubem Hrušou. Tak je to ta písňová literatura pro vás zajímavá vlastně v čem? V tom, řekněme, intimnějším kontaktu s tím publikem? Nebo...
1: Teď, když jste to tak řekla, tak mám dojem, že bych asi měla natočit nějaké operní CDčko. Já vlastně nerada vytrhávám z kontextu vlastně cokoliv. A i když jsou koncerty, tak mě se strašně vlastně příčí, ale dělám to, protože se to tak má. A ty árie z toho, z těch oper, mně to přijde hrozně zvláštní, když se to vytrhne. Možná i proto tam žádné operní CDčko zatím

0: Řekne, jo, to je krásný počin, tak takhle bych u toho i chtěla zůstat.
1: Tak pojďme si pro změnu zase tedy poslechnout ukázku z tohoto CD s operními ariemi se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Bude to arie z Čertovy stěny, arie Katušky. Ach, mně se tak zdálo, a k Čertově stěně se určitě ještě brzy dostaneme, protože v této opeře se Kateřina Kněžíková představí i na festivalu Smetanova Litomyšl.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha v podání Kateřiny Kněžíkové, která je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Právě dozněla árie Katušky z opery Čertova stěna, která tedy na festivalu Smetanova Litomyšl zazní 26. června. Je to inscenace Národního divadla Brno, jestli ano, to říkám správně. Tak. Tam zpíváte tedy Katušku nebo Hedviku?
1: Ne, já už jsem velká holka, jak jsem říkala na začátku. Já jsem si Katušku bohužel nestihla zaspívat. A v tom mladším věku, řekněme, takže teď tam zpívám roli Hedviky a je to teda krásný part, byť ta Katuška zkrátka toho tam má

0: víc a je to mladá holka. A přesně taky na inscenátory, jak mladé či staré ty lidi chce mít, chce obsadit, ale myslím si, že opravdu už před pár lety nastal čas, abych se posunula trošku k jinému smetanovskému repertoáru. Já jsem bohužel taková generace, kdy, když jsem začínala, tak na všechno bylo moc brzo a potom, když se ten svět tak trošku jako zbláznil a zrychlil, tak už na všechno bylo pozdě. Takže tam mám takové manko skrz celý jakoby repertoár. Minula mě Masného Manon, což bych byla strašně ráda, kdybych stihla, například ta Katuška a spoustu dalších rolí, takže, ale ono, jak já říkám, když se některé dveře zavřou, a další se otevírají a není potřeba se brzdit nějakými, co kdyby, jak bylo a podobně.
1: Takže navzdory jménu vám teda dali Hedviku, Čartově stěně.
0: Ano, ano, navzdory, ale já jsem si to užila s Káťou Kabanovou, takže já myslím, že v tomhletom směru jsem saturována.
1: Ale to je zajímavé, jak jste říkala, že nejdřív bylo na všechno brzy a teď zase už začíná být pozdě, tak to myslím, že je častý problém těch pěvců, že se třeba v tom mladším věku bojí pouštět do některých větších rolí, ale zas na druhou stranu ti pedagogové je k tomu často jaksi navádí, aby se do toho nepouštěli. Je to dobře nebo
0: není?
1: Já
0: si myslím, že je to dobře, protože ten lidský hlas má prostě svůj vývoj. Už jenom to, že je ideál, když člověk jde na konzervatoř studovat zpěv, zkrátka na nějakou školu, pokud na nějakou školu chce jít. Kolem toho 20. roku stejně do těch 30 tam probíhá takový zásadní vlastně vývoj té fyzikální strany nebo fyzické stránky, správněji řečeno, že člověk nikdy ani nemá vlastně prostor domýšlet spoustu věcí emocionálních a ten nástroj je zkrátka úplně jiný než všechny ostatní, protože každý den je jiný a vyvíjí se každý rok, máte dojem, že jste se někam posunul. Je těžké to plánovat takhle dopředu, co si myslím, vždycky ty otázky, jak si myslíte, když budete zpívat za 3 roky nebo 5 let, kam se posunete, to je věštění z křišťálové koule, to se vůbec nedá takhle generalizovat. Zkrátka nemůžeme přijít k nějaké materii, látce a říct si, jo, to můžu zpívat, protože ten ani fyzický, ani mentální, psychický nějaký vývoj tam zkrátka není. A je opravdu pravda, že moje generace byla spíš zrazována, že si člověk má dát pauzu, něco nastudovat, pauzu, zjistit, co se s tím tělem děje, aby nad sobě víc přemýšlel, ale teď je ta doba tak strašně rychlá, že vlastně málo se pracuje s pěvci, nejsou tak připravení, je málo zkoušek ansámblových a to bych mohla pokračovat vlastně věkem ten rozdíl, a to já si nepřipadám vůbec stará. Myslím si, že ten střední věk bych dokázala, nebo z mé pozice věkové bych dokázala to srovnat a to srovnání je teda diametrálně odlišné. Na nic není čas, což je asi hlavní prvek. A je tam ta určitá vlastně změna generace, kdy teď se začíná s těžkým repertoárem strašně brzo a dostávají úkoly, na které nejsou vlastně fyzicky ani mentálně jako připravení a je to pokus omyl, kdežto moje generace nebo ta generace ještě starší vlastně zná úplně jiný přístup a práci. Nejenom, že to končí premiérou, ale že ta práce jako pokračuje dál, že to neznamená, že do té premiéry je hotovo. To bohužel od premiéry začíná teprve to usazování role tím, že se hraje. Teď se tolik nehraje, hraje se v blocích, spousta lidí jenom vstupuje do nějakých oper, které nemají zažité, takže se to ani nemůže zažít potom, když to nehrají. Je to takový jako, neříkám šlendrián, ale to nastavení je tak zvláštní, že říct, ta role se ti usadí po nějaké době, když ji rok nehraju, je úplně jako mimo.
1: A vy třeba, když pracujete s mladými pěvci, tak to pozorujete, že jim to třeba nějak škodí ty nároky, které jsou na ně kladeny?
0: Ano, samozřejmě, že to pozoruju, no, ale jsem tam ten člověk, který je takzvaně i on, jako v mém případě já jsem za to zodpovědná. Naštěstí já mám, to nejsou vlastně jako studenti, já si nepřipadám jako pedagog. Spousta těch lidí jsou mý kolegové, kteří zkrátka cítí, že je to tak rychle, že se jim nedokáže ten dirigent věnovat, že ty korepetice prostě nestačí. Už jenom to, že dostáváme pozdě noty, když jsme se prostě pídili po notách, dostávali jsme tu práci, kterou máme nastudovat, ten notový materiál třeba i rok dopředu a teď třeba 14 dní před ansámblovými zkouškami není notový materiál.
1: Aha.
0: A to jsou věci, které ty lidi vlastně vůbec jako nezajímá a mě to strašně rozčiluje. Takže já jsem od určité doby začala si kupovat noty a jenom jsem se zeptala, jaká je verze, protože všechno je rychle, ale nikdo nic nestíhá a to si pěvec nemůže absolutně dovolit. Já když nestuduju roli například Káťu Kabanovou, jsem tím, že jsem to byla moje první role, tak jsem ji studovala 2 roky. Ale ne, že bych nad tím každý den seděla, ale člověk si něco vezme, něco se naučí, něco prohloubí, někam se to posune, když to odložíte a věnujete se jiné práci, to vůbec není možné. Teď ta doba je absolutně jiná a já s tím hrozně bojuju ve svém věku, že vlastně nechci akceptovat tenhle ten způsob práce a přípravy a snažím se třeba dirigenty oslovovat dřív nebo snažit se zjistit koncepci režiséra a většinou dostanu odpověď, že není čas nebo nevím. Takže to mě vlastně jako trošku mrzí, jakým způsobem je akceptováno to rychlo.
1: No já i z pohledu posluchače taky to často vidím, že se prostě nastudovává nějaké velké dílo, říkám si, kolik s tím musí být práce a pak se to zahraje 4x třeba, že jo, to je asi...
0: No ale kolik toho stresu má ten pěvec, to si vůbec lidi neumí představit, já myslím si, že na mě by se docela dalo dřív vyštípat, ale fakt to je takový stres díky tomu způsobu práce, jaký je teď nastavený, že já vlastně nevím, jestli jsem ochotná takhle jako ještě dlouhodobě vlastně v tom operním světě působit. Mně to prostě přijde nedostačující. Je mi to líto.
1: Říká sopranistka Kateřina Knižíková. Když jsme mluvili o té práci s mladými pěvci, vy jste tedy říkala, že si nepřipadáte jako pedagožka, ale jeden z pěvců, kteří řekněme k vám chodili na konzultace, byl i tenorista Daniel Matoušek, se kterým vy se setkáte tedy také na tom koncertním provedení Prodané nevěsty 29. srpna na zámku v Litni. Bude tam hrát orchestr Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry. Daniel Matoušek tedy bude zpívat Jeníka, vy Mařenku a váš manžel bude zpívat Kecala, jak jsem se dočetl.
0: Ano.
1: To je vlastně teda pro něho asi premiéra, ne? V této
0: to
1: roli.
0: Je pro něho premiéra, ano, ale Daniel Matoušek je opravdu člověk, kterého jsem takzvaně vyfasovala proti mé vůli. A jak já s oblibou říkám, on teda už si to taky půjčuje. Asi před 6 lety, a on byl vždycky velice šikovný, ale díky vlastně soustavné práci jsme to takhle posunuli krásně, v jakém teď stavu je úžasném. Dělá nádhernou kariéru, má skvělé role. A bude to pro něj premiéra jako v jeho věku asi jakákoliv jeho setkání s novým repertoárem. Roste nám hlasově do krásy, bude zpívat fakt krásné role Števu a Janáčka si taky zkusí a Smetanu zpívá a Život prostopážníka bude dělat, takže ty charakterní role pomalu přichází a tomu ještě není 30. A takových vlastně pěvců já mám docela dost, ale jsou tam i pěvci, kteří jsou na začátku té kariéry a potřebují právě pomoct se vlastně skonsolidovat, nějak ukotvit repertoárově, hlasově. Takže ta práce mě strašně těší a obzvlášť na Liteň, kde vlastně plno mých, takzvaně mých kolegů, kteří se mnou konzultují pravidelně, které učím, tak bude tam Raman Hasimau, který bude zpět Vaška, a Jarmila Bantuchová, Tamara Morozová, jsou to prostě lidi, kteří jsou mi blízcí, nejenom tím, že jsme se spolu na té pěvecké cestě setkali. Jan Hnyk, to je úžasný bas. Takže je to vždycky radost, když můžu já nebo oba my s manželem zpívat a vedle sebe máme to mládí, které to tahá vpřed.
1: V Litni to bude tedy vystoupení k poctě Jarmily Novotné, mezinárodně úspěšné české pěvkyně, která byla i solistkou Metropolitní opery v New Yorku a tak dál. Máte nějaký zvláštní vztah k této osobnosti z historie české opery?
0: Já mám vztah tím, že jsem taky sopranistka a viděla jsem, jak ve svém aktivním životě to neměla jednoduché v té době, ve které ona vlastně působila na jevištích. A pojí mě samozřejmě krásný vztah se zámkem Liteň, s paní Ivanou Lajdlovou, kde jsem vlastně začínala objevovat krásy mentoringu pěveckého, řekněme to takhle, ne pedagogiky, a kde jsem si vlastně uvědomila, že by to mohl být ten další krok pro mé působení, až třeba toho zpívání bude míň. ono se to stalo trošku dřív, než jsem chtěla, ale nebo než jsem zamýšlela, mě to velice baví, takže s Litní mám krásné, nebo na ní mám krásné vzpomínky. Dělali jsme tam před pár lety, 5 lety vlastně Rusalku, taky koncertně. Vždycky, když jsem tam, tam je prostě genius Loci, to je úžasné místo a věřím, že, nebo nedivím se, že Jarmile Novotné se tam krásně žilo a existovalo s celou rodinou.
1: Tak tam taky srdečně zveme posluchače 29. srpna na Liteňském zámku koncertní provedení Prodané nevěsty. Já bych vlastně uzavřel tento pořad písní z vašeho společného alba s Jakubem Hrušou, což je píseň Richarda Strause z cyklu 4 posledních písní Září, protože tím se už zvolna přehoupneme do nadcházející sezóny, tedy 2026-27. Nějaké třeba významné highlighty té příští sezóny, které už můžete prozradit?
0: No určitě to bude vystoupení na Dvořákově Praze. Já se strašně těším zase postupu od jedné role k druhé. Tentokrát to bude Julie v opeře Jakubín od Antonína Dvořáka. To bude koncertní provedení na festivalu. Na to se strašně těším a hrozně moc se těším na Janáčkovský festival do Brna, kde nejenom budu jako Káťa Kabanová, to budou poslední dvě představení v režii pana Karsna. Tak na to všechny strašně zvu. Vlastně tak trošku vám to dávám jako befelem, protože to je něco tak dokonalého, že bych byla hrozně ráda, aby to viděli úplně všichni, aby si z toho odnesli ten zážitek, jako jsem si odnesla já. Budou tam příhody Lišky Bystroušky, bude tam propojení z Mrtvého dvou a Glagolské mše, oni mají samozřejmě velké výročí, takže na tu podzimní část se nesmírně těším, je to spousta krásných představení v Národním divadle, takže se posluchači mají na co těšit a do té doby si všichni pěvci snad odpočinou přes léto. My se budeme učit a moc se vlastně na všechny, na tu novou sezonu se strašně těším.
1: Písní Richarda Strause tedy uzavřeme dnešní pořad. Jehož hostem byla sopranistka Kateřina Kněžíková. Moc vám děkuji za váš čas, děkuji za rozhovor a za zajímavý pohled do světa fungování
0: ono
1: současné opery.
0: Ono to bylo trošku na vážnou notu, tak se omlouvám, ale prostě je to tak. Moc děkuji za pozvání.
1: Těšilo mě a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Hudba v miléniu.
1: Jsme Klasik Praha.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Zahrádkář se raduje, kameny z celého světa kupuje. Na jediném místě. Kamenýto, no jistě. Kamenýto.cz. Dekorační valouny, oblásky, lámaný kámen nebo dlažby. Zkrátka kameny pro váš dům i zahradu. Vše také najdete v prodejně v Siřejovicích u Lovosic. Pro krásnější domov a zahradu Kamenýto.cz vám zlepší náladu.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil.cz.
1: Ladíte Klasik Praha.
0: Koncert bez smokingu vám přináší
1: Klasik Praha.
6: Dnes nabídneme na Klasik Praha v rámci našeho koncertu bez smokingu proslulé dílo Gustava Mahlera, a sice jeho symfonii číslo 1 D-dur Titan, a to v podání České filharmonie a jejího hudebního ředitele Semjona Byčkova. Nahrávka je součástí celého kompletu Mahlerových symfonií, které náš přední orchestr vydal u prestižního nizozemského hudebního vydavatelství Pentatone. Mahlerova první symfonie je jedním z nejsugestivnějších a nejbarvitějších debutů v dějinách tohoto žánru. Mahler kdysi prohlásil, že, cituji, symfonie by měla být jako svět, měla by obsáhnout všechno. Ve své první symfonii právě takový svět vytvořil, plný zvuků zvířat, loveckých rohů, venkovských tanců, klezmerových kapel a narážek na jeho vlastní písňovou tvorbu a melodie lidových písní, jako je Frér Jacques. Všechny tyto prvky fungují v rámci vysoce subjektivního, pohlcujícího symfonického dramatu, které je předlohou pro většinu autorových dalších symfonií. Semjon Byčkov a Česká filharmonie přistupují ke skladatelově prvotině s úctyhodným smyslem pro detail a tempo, kterému odpovídá jejich nezaměnitelný český zvuk. A já věřím, že to pro vás v jejich společnosti bude příjemně strávený večer.
1: Koncert bez smokingu
0: na Klasik Praha.

0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
1: Z archivu osobností.
0: Co poslouchají slavní.

0: Vítám vás při poslechu dalšího pořadu, který nese název z archivu osobností. No a archiv svých vlastních nahrávek má můj host opravdu bohatý. Já tak vám ho hned představím jejím... Vy prý nemáte rád slovo virtuos, tak řeknu houslista jenom.
1: Lepší.
0: Pavel Šporcel. Dobrý den, Pavel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Kdo je vlastně virtuos?
1: No, svým způsobem vlastně teď už bych mohl být virtuos, protože jsem zvládnul všech 24 kapričí Nicola Paganiniho, to byl můj takový cíl v té letošní sezóně, takže už bych se za to nemusel, jako nechci říct stydět, je ošklivý slovo, ale jako hodně jsem se tomu bránil, protože dneska je ten svět takový, že každý je virtuos. Ani moc nemusí umět hrát, a jenom je to virtuos prostě, protože to pro moje potřeba takový udělat. Tak jako teď už klidně byste mi mohl říct, že jsem virtuos.
0: Dobře, a vy jste to nahrál i? Těch 24 kapriček
1: ještě ne. Já jsem si dal na svých pražských hudebních večerech, to je takový můj tady pražský cyklus, tak pro tu letošní sezonu, která už skončila, připravujeme příští, tak jsem si dal za úkol všech těch 24 kapričí se doučit, těch pár, které jsem ještě nehrál, a v průběhu toho roku je zahrát. Takže můj první celkový cyklus bude na konci srpna, kdy na jednom festivalu budu hrát všech 24 kapričí na jednom koncertě. Ale natáčet jednou je určitě natočím.
0: Dobře, budeme se těšit. A jinak, vy už jste zmínil jeden z festivalů, za kterým stojíte vy a vaše jméno, to jsou tedy Pražské hudební večery.
1: Pražské hudební večery je takový cyklus. Není to festival, ale cyklus šesti koncertů, které jsem přebral po Lubošovi Brabcovi, mém kamarádovi kytaristovi. A již pátou nebo šestou sezónu je hraju a těším se na příští sezónu samozřejmě.
0: A já jsem k tomu chtěl dodat, že my se budeme bavit ještě o jednom festivalu, ano, který je teprve před námi, tak zase teda cyklus, no. Nebo to je festival?
1: Tam to je opravdový festival. Tam to je opravdový festival, ano.
0: Ano, že jsem se trefil, neboli Mezinárodní hudební festival Hvězdy nad Vltavou, ano. Tak zní celý oficiální název, ale k tomu se dostaneme později. My jsme na začátku ve vaší interpretaci hráli Badinerii, což je dílo Johanna Sebastiana Bacha, a Bachova hudba nás bude provázet celým dnešním pořadem. Tohleto Badinerii je tuším ze svity číslo 2, jestli to říkám
1: je
0: dobře.
1: Je to tak, ano.
0: Johanna Sebastiana Bacha, a k tomu hrají na to této nahrávce Šporcl Chamber Players. Co to je za hráče?
1: To jsou báječní kolegové, se kterými jsem se dohodl, protože nemám rád Bachovu hudbu, když, nebo myslím si, že je dokonce i lepší, když se hraje v menším ansámblu. A Bachově době nepochybně hráli jednotlivé nástroje, jeden, maximálně dva členové, tak jsme se dohodli a udělal jsem ten koncept, že Šporcl Chamber Players je šest s čembalem, šest báječních muzikantů, kteří dali jsme dohromady zkrátka tento ansámbl s tímto jménem.
0: A navíc já myslím, že můžeme prozradit, že vaším spoluúčinkujícím ve dvou těch koncertech na této nahrávce je Vilém Veverka, což by možná některým posluchačům přišlo divné, co dělá hoboj a housle u houslových koncertů Johanna Sebastiana Bacha, ale z čího popudu to vlastně vzniklo tohle?
1: Ano, my se tady bavíme o nahrávce a mém posledním albu, které se jmenuje Air, po vzoru slavné Bachovy skladby. A v loňském roce celý svět slavil 340. výročí od narození Johanna Sebastiana Bacha. Já Bacha všeobecně opravdu mám velmi rád. Natočil jsem jeho slavné sonáty a partity, a tak jsem si v loňském roce právě k tomu výročí říkal, že by bylo hezké udělat novou nahrávku. A vznikla tedy nahrávka R, na které jsou vesměs Bachovy houslové koncerty, včetně dvou koncertů. Ten originální housle Hoboj, ten je celkem běžný, ale my jsme s Vilémem Veverkou, kterého jsem pozval na tuhle nahrávku, protože se známe léta a spolupracujeme spolu velmi často, tak jsme se domluvili a vlastně ve světové premiéře jsme natočili Bachův houslový dvojkoncert. V tomto případě tedy pro housle a hoboj, kdy Vilém Veverka hraje ony první housle.
0: Dobře, my si poslechneme později tuhletu ukázku s Vilémem Veverkou. Teď jsme zařadili do našeho programu právě z tohoto CDčka, o kterém jste teď hovořil, v provedení vašem a Šporcl Chamber Players tedy, druhou větu Adagio Bachova houslového koncertu číslo 2 E-dur. A pak si budeme povídat dál.

0: Mým hostem je Pavel Šporcl, houslista, který vám bude hrát, teď už říká houslový virtuos dokonce. Tak to byl vtip samozřejmě, ale budeme hrát dál z CDčka, které tady máme před sebou s titulem Air. Air uslyšíte, pokud se nám vejde do našeho programu v závěru našeho pořadu z archivu osobností. Ale teď se, Pavle, zeptám po té první ukázce z Bachova houslového koncertu číslo 2E dur ještě na vaši rodinu. Protože není to tak dávno, co v našem studiu byla Barbara Šporclová-Kodetová. Myslím, že říkám ta pořadí těch jmen dobře.
1: Ano, Barbara Šporclová-Kodetová, je to tak.
0: A která se teda stala zpěvačkou, ale o tom taky. Ale o tom jsme si povídali právě s ní v tomto pořadu. Taky jsme narazili na vaši rozvětvenou rodinu, která prakticky celá, vlastně úplně celá zdědila hudební geny. Ať po vás, anebo po Báře, je to tak?
1: Je to tak, no, nejenom hudební samozřejmě, i herecké geny, takže my jsme zkrátka dobře, ono tomu prostředí člověk neunikne, kdyby jsme chtěli, aby z nich byli, já nevím, fyzičky z našich tří dcer, tak by se to asi nepovedlo.
0: Dobře, já jsem hrozně rád, že říkáte tří dcer, protože ta první sice jakoby je oficiálně nevlastní, ale považujete ji za vlastní.
1: Tak samozřejmě, není to sice moje DNA, jmenuje se Lily, ale vychovávám ji od 3,5 let, už je jí 25, tak jsme spolu strávili pěkný kus života.
0: Já se na vaši rodinu ještě dál chystám v příští sezóně,
1: Určitě. Protože
0: jsem se rozhodl, ještě to možná ani neví, že pozvu vaší dceru, která je teda herečkou, to je Sofie.
1: Ano.
0: A je. Která dokonce byla nominována na Českého lva za rok 2025. A tak si s ní taky chci popovídat tady v tomto pořadu. Ale teď tady mám vás. A tak se zeptám ještě třeba na vaše další aktivity. Co pedagogická činnost? Tu jste vykonával, nevím, jestli to trvá dál na některé naší škole.
1: Především mám svoji akademii.
0: Vlastní
1: akademii, ta je vždy v létě, takové mistrovské kurzy. Protože na Akademii muzických umění jsem učil ještě před covidem externě a vypadá to, že bychom mohli nějakou formu spolupráce najít znovu tedy s novým vedením a s novým děkanem, což by mě velmi těšilo, protože učení, já pocházím celkově z kantorské rodiny, takže učení mám také ve svém DNA a považuji za velmi potřebné, abych své zkušenosti, které jsem nabyl nejenom co by koncertní hráč, ale také co by student, kdy jsem 5 let strávil na studiích ve Spojených státech amerických, tak abych ty zkušenosti a inspirace mohl předávat dál.
0: To je samozřejmě prima a já taky vím, že když hrají mladí lidé na jevišti, já na ty koncerty hrozně rád chodím, protože to je takový entuziasmus a zapálení.
1: Jasně.
0: Nemyslím na rozdíl od těch profesionálů,
1: Jasně. Ale
0: je to přece jenom přístup, který obohacuje určitě i kantory.
1: Nepochybně mě na tom učení velmi právě baví ta inspirace. Inspirujeme se na obě dvě strany. Já inspiruju studenty a možná je i něco technického třeba poradím, ale na druhou stranu i ti studenti na Akademii muzických umění, když jsem učil, oni už musí být technicky zdatní a vlastně jsou to hotoví houslisté svým způsobem, tak někdy se dokonce stalo, že oni s nějakou technickou věcí třeba neměli žádný problém, zatímco já jsem nad ní musel hodně přemýšlet. To je velká inspirace samozřejmě. A i co se týká jaksi hudebního vyjádření, oni taky měli svoji hlavu, tak říkajíc, a bylo velmi hezké si o tom s nimi povídat.
0: Je to přesně tak, jak říkáte. Takže to byla pedagogická činnost a my si budeme povídat za chviličku dál, ale já bych byl pro to, abychom posluchačům dali vydechnout a
1: Jasně. Vrátili
0: se k hudbě Johanna Sebastiana Bacha. Tentokrát to bude ukázka z houslového koncertu číslo 1 a mol, a to první věta Allegro.
1: Skvělý.

0: Houslový koncert číslo 1 a mol Johanna Sebastiana Bacha a první část tohoto díla teď dozněla. Hrál vám Pavel Šporcl s tím souborem, který už jsem tady jmenoval. Já se teď zeptám na jednu takovou věc, který nejsem si přesně jistý. Komorní hudba a vy. Řekněte o tom něco. S kým hrajete, pořádáte vůbec koncerty komorní hudby, třeba s nějakým kolegou, partnerem na jevišti?
1: Tak svým způsobem ty koncerty pražských hudebních večerů, o kterých jsem mluvil, ten cyklus tedy, ten je vlastně cyklus komornějšího charakteru, řekněme, ne přímo komorní hudby, i když i tam hrají komorní hudbu jako takovou. Záleží na tom, na co se přesně ptáte. Pokud vás zajímají sonáty s klavírem, a už tomu říkáme komorní hudba, tak samozřejmě tam hraju, nebo vesměs ve své kariéře hraju komorní hudbu tohoto typu, stejně tak hraju klavírní tria, logicky. Nejsem hráč smyčcových kvartetů, do žádného nepatřím. Velmi rád hraji se svými kolegy, když už k tomu tedy dojde a nastane ten správný čas, tak třeba s Jirkou Bártou, s Karlem Untermillerem a tak, například klavírní kvintety, septety, hrával jsem i Beethovenův septety, i oktety a tak dále. To mě jako velmi inspiruje a baví.
0: Vy taky působíte jako moderátor na těch koncertech, což jste teďko prozradil na sebe, tak jakoby oklikou. A jaké před vámi v tu dobu sedí publikum? Hrajete třeba i pro děti, mládež nebo jenom dospělé posluchače?
1: Já jsem na začátku své kariéry hrál velmi mnoho koncertů, těch edukačních koncertů pro školy, takzvaných výchovných. Může se to možná počítat i na stovky. Opravdu jsem byl prvním interpretem tohoto typu, který se skutečně zabýval edukačními koncerty. Jezdil jsem po školách, školy chodily za mnou do nějakých koncertních sálů nebo divadel. Bylo to milé, protože jsem potom dostával i psanička od nějakých hezkých slečen z prvních řad. A bylo to vlastně, já jsem edukativní koncerty zažil, co by dítě školou povinné, a protože se mi velmi nelíbilo, jak to tenkrát oni muzikanti, jak si konali a produkovali, tak jsem i vzhledem k tomu, že to je naše budoucnost, co by posluchačská, tak jsem chtěl inspirovat děti tímto směrem. Pro Českou televizi jsem dokonce natočil pořad 56 dílů hudební perličky Pavla Šporcla, ve kterých jsem právě vysvětloval takovou milou, neformální formou klasickou hudbu a její slavné písně, árie a skladby samozřejmě. Takže o tom to si velmi často pouští i děti ve školách, i jejich rodiče a prarodiče samozřejmě. V současné době chystám na předvánoční čas nějaké další koncerty tohoto typu.
0: Máte i vánoční CDčko, pokud vím, to jsem viděl teď ve vašem seznamu, mimochodem všechno o Pavlu Šporclovi taky máte na stránkách, které jsou k dispozici na internetu, když si zadáte Pavel Šporcl.
1: Pavelšporcl.com nebo CZ.
0: Je to, jo, obě domény, jo. Ale dneska ty vyhledávače najdou všechno.
1: Přesně,
0: takže
1: tak.
0: To je úplně v pohodě. No a co vaše zahraniční vystoupení? Já vím o tom, že třeba teďko jedete až tam za to moře do Ameriky. To ale, když vysíláme ten pořad, už budete zase zpátky, tak si o tom nemůžeme popovídat.
1: Takže klidně můžeme říct, že už jsem byl v Americe. Teď jsem se právě vrátil před festivalem Hvězdy nad Vltavou, o kterém si budeme za chvíli povídat.
0: Ano.
1: Byl jsem nedávno ve Španělsku, hrál jsem Dvořákův svůj koncert, byl jsem v Německu, tam jsem hrál houslový koncert číslo 4 Jana Kubelíka, kterého se, tak říkajíc, velmi úzce starám a zajímám. Chystám se na další koncerty po světě, mimo jiné budu hrát i se slavným italským rozhlasovým orchestrem RAI a budu hrát s orchestrem Tonkinster na svém festivalu a tak jako opravdu ten letošní rok je velmi nabitý nejenom zahraničními vystoupeními, ale také nahrávkami a nahráváním jako takovým, protože na začátku července budu natáčet pro slavnou společnost Pentatone, pro kterou nahrává teď Česká filharmonie a má za ní všechny ty úžasné ceny, které získává, takže to je obrovská jako příležitost a velká věc. A na podzim tam budu natáčet český repertoár, včetně světové premiéry první verze Janáčkovy sonáty houslové. My všichni hrajeme a známe tu verzi pozdější, ale Janáček byl znám, že přepracovával a já mám k dispozici tu první verzi. A na podzim budu hrát a natáčet potom Dvořákův houslový koncert a španělskou symfonii Eduarda Lala pro Universal Music, takže já jsem velmi aktivní i v tomto.
0: Ano, máte to nabité, jak jsme teďko slyšeli, tak pojďme zase chviličku si poslechnout hudbu Johanna Sebastiana Bacha. Bude to tentokrát A ano, tady už bude Willem Weverka s vámi ano. hrát, protože to bude část koncertu pro housle a hoboji v tomto případě, to je ta transkripce ano. toho houslového dvojkoncertu. Je v D-moll a zazní zase první část tohoto díla.

0: Skončila první věta Bachova dvojkoncertu, v tomto případě tedy pro housle a hoboj, D mol, hráli vám taky Vilém Veverka a můj dnešní host Pavel Šporc. Společně s orchestrem, který nás provází tímto vysíláním, a to je Šporcl Chamber Orchestra. Pavel je tady přede mnou a teď se zeptám trošku na taky jinou hudbu, protože, a to dělá hodně umělců, že si chce nebo má tu potřebu a chuť odběhnout do jiných žánrů, jak je to u vás?
1: Tak já odbíhám celý život a dobře se to o mě ví. A moje crossoverové projekty, včetně Gypsy Fire, tedy dvěma alby s cikánskou cymbalovou kapelou, jsou opravdu velmi známé i po celém světě. A před deskou Air, z které si tady pouštíme, jsem nahrál moje první rockové album, kde jsem používal jak moje slavné modré housle, tak i elektrické housle, a na které jsme nahráli velké rockové hity a i balady, včetně skladeb Led Zeppelin, Kashmir, Stairway to Heaven, Rolling Stones, Queen, Bohemian Rhapsody jako poslední, ale také český repertoár, Voda, čo má drží nad vodou, a Šopa Tejdla a další skladby. A musím říct, že tohleto album je nesmírně jako úspěšné jako takové, už jsme dostali zlaté ocenění, ale především to živé vystoupení teď, kdy opravdu kražíme republiku skrz naskrz a také už se začínáme objevovat zahraničí, a jeden z těch velkých koncertů, který nás čeká, je v září v Montreux ve slavném švýcarském letovisku a městečku, ke kterému měl Freddie Mercury a Queen velký vztah. A tam se 30 let již koná festival Freddy Days a my jsme na ten festival pozváni. Letos bude poslední ročník a my na závěr na velkém pódiu zahrajeme náš set hudby Freddieho Mercuryho a Queen, tak na to se třeba moc těším.
0: Tak samozřejmě taky, budeme vám držet palce, ať to všechno vyjde. A mimochodem u těch crossoverů aranžmá si děláte sám nebo svěřujete někomu?
1: Aranžmá si dělám sám společně s mojí kapelou. Protože já mám opravdovou rockovou kapelu u sebe, já miluju Hammondy, takže tam máme samozřejmě Hammondy a bicí a basovku a normální elektrickou gitaru.
0: No a vy jste ale zároveň se stali hudebním skladatelem.
1: To už je hodně let, ale mám přes 50 skladeb i aranží samozřejmě. Dostal jsem dokonce cenu Ochranného svazu autorského za nejúspěšnějšího skladatele toho jednoho roku. A skládání mě baví. V posledních letech jsem toho sice příliš moc nesložil, protože se hodně věnuju produkční činnosti a hraní na housle, ale na svých koncertech hraju velmi často například moje variace na píseň Kde domov můj, které jsou mojí srdcovkou a ve kterých vlastně i po celém světě ukazují moji jaksi národní identitu a hrdost k tomuto báječnému státu nebo této báječné zemi.
0: My si teď poslechneme ještě jednu skladbu, ve které budete hrát Bachův dvojkoncert pro housle, ale jiný. Bude to koncert pro housle a hoboj tedy v tomto případě. On je teda taky v D-mol.
1: Ano, Bach měl D-mol.
0: Ano, museli bychom to rozlišovat BBV čísly.
1: Jasně.
0: Ale to teda nebudeme dělat, bude to tedy jiný koncert, a tak si pojďme poslechnout část tohoto díla.

0: teď skončila skladba, kterou interpretovali tedy Pavel Šporcel, Vilém Veverka a Šporcel Chamber Orchestra. Byl to koncert pro housle a hoboj a první část tohoto díla, tedy Viváče. A my teď už jsme před poslední skladbou tohoto pořadu. A tak se teda musíme už taky trošku to rozvedem samozřejmě, o tom festivalu, o kterém už jsme hovořili, Mezinárodním hudebním festivalu Hvězdy nad Vltavou. Tak kolikátý je to ročník a kdy se koná?
1: Děkuju za to. Ano, letos chystáme pátý ročník. Ta původní myšlenka byla opravdu taková, abych do Českých Budějovic jako krajského města, který se zaslouží mít velké koncerty a velký festival, který jsem tam založil, tak dovážet ansámbly, interprety z celého světa, světové špičky, kteří by se tam za normálních okolností nedostali. A pro ten letošní ročník, který je svým způsobem nejbohatší v tomto ohledu, tak jsem například pozval Tonkünstler Orchestra Wien, takže posluchači nemusí do Vídně, ale můžou se přijet podívat a poslechnout tento slavný orchestr do Budějic společně s francouzským dirigentem Alexandrem Blochem. Ten koncert bude 22. června a zahajovací koncert bude veliký open air s Českým národním symfonickým orchestrem, s americkým dirigentem Robertem Trevinem a světovou mezzosopranistkou Justinou Gringité. Já také vystoupím, bude to opera gala. Těch koncertů máme, já nevím, jestli 13, možná i víc. Součástí festivalu je také moje akademie Pavla Šporcla, kterou jsme zmiňovali, a kde vybraní jedinci a participanti, tedy což je 10 houslistů a ještě violisti a violončelisté, tak mají studia zdarma, kde se vzájemně inspirujeme, jak už jsem o tom mluvil, a také vytvoříme malý orchestr a na 3 koncertech festivalu hrajeme. Jinak ještě z těch interpretů přijede například právě i Vilém Veverka, o kterém jsme si tady povídali, a můj ansámbl. Máme také 2 výlety do Karlových Varů a Mariánských Lázní, kam přijede zase americký orchestr i Palpity. Ten rozpěl je opravdu veliký a moc všechny posluchače zvu.
0: A jsou to i zajímavá místa v těch Českých Budějovicích a kolem. Já mám třeba rád kostely a koncerty. V těchto zařízeních to tam taky bude.
1: Přesně tak, budeme hrát Hluboká nad Vltavou, Rožmberk a další zámky a zajímavá místa. Já se hodně snažím hledat právě zajímavá místa, abychom nehráli pouze v těch koncertních síních, i když tentokrát v Českých Budějovicích se otevírá po letech opravený Dům kultury Slavie. Moc se na to všichni těšíme a tam právě zazní koncert Tonkünstler Orchestra.
0: A jinak samozřejmě ten podrobný program zase najdete na těch webových stránkách Pavla Šporcla.
1: Především na stránkách hvězdynadvltavou.com.
0: A to je přesná adresa tohoto festivalu. Já moc děkuju, Pavle, že jste přišel do našeho studia. My už si teď v závěru pustíme slavnou skladbu. Bude to slavný Bachův Air ze svity číslo 3 D-dur, což to nikdo neví, pokud se nezabývá tou hudbou. A jinak tu skladbu znají všichni.
1: Přesně
0: a
1: tak.
0: Taky dáme, je to bonus vlastně na tom CDčku, ze kterém jsme si dneska hráli skladby. Loučím se s Pavlem Šporclem a přeji, aby opravdu tohleto všechno vyšlo, no a těším se potom někdy na zbytek vaší rodiny.
1: Určitě. Děkuju moc za pozvání a zdravím všechny posluchače.

0: archivu osobností.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.